0: Posloucháš Fresh Radio, Fresh Night.
1: Kolik čardáš, za kolik čardáš,

0: MBčko.
1: Hej, ty, kdo tohle?
2: To jsou nějaký gáče.
1: Jdi se podívat.
2: Ukáž.
3: Počkej, on má zlatý zub, on je náš.
4: Ova Maro.
3: Ova Maro.
1: On je náš.
3: Však on je náš, more.
4: Ten je náš.

0: Old School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak leď, cestu znáš naspamět.

0: Stegosaura!
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
0: On chodí, jde k nám.
1: Jo, jo, už to skoro mám.
0: Je, ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh.
1: Fresh.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio! It's a top selector.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskýdek.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
4: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstější muziky.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Čekuj FreshRadio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Raz, dva.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: tak nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
5: Požádat o ruku stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Jediné, čo teraz jeme king size bad. Biele víno, 4 čerešne na to, babiť v kľude.
1: Já jsem první, co přichází a poslední, co tu

a teď mi stačí vážně málo. Ha. A teď mi stačí vážně málo, teď mi stačí jenom postavlení dvě ženy, blanta do něj 2 gramy, na stůl nějaký krystal a vedle toho hene, a když přijdou problémy, tak je začnu hned

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Beatem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.

0: Love is just a kiss.
1: Fresh Track. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Letní rande stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

0: Počasí. Počasí. Počasí. Počasí. Počasí.
1: Situations, dobré ráno a pojďme taky kouknout a zkontrolovat situations, co se počasí týče. Dnes tedy v Ostravě maxima na 19 až 21 stupních Celsia. Bude spíše polojasno, později odpoledne oblačno, pršet by ale dneska nemělo. Pokud se chystáte na hory, tak v maximech dneska teploty do 18 stupňů.
0: Fresh zprávy. Fresh zprávy. Fresh zprávy.
2: Dobré ránko, nicméně tropy jsou na dohled, protože už ve středu může být na některých místech první tropický den a o víkendu mohou maxima, a teď opravdu jako místy, ale mohou dosáhnout až 35 stupňů. Hasiči zasahovali v sobotu odpoledne u požáru bytu v Karviné Ráji. Oheň zasáhl byt v prvním patře panelového domu. Evakuováno bylo několik obyvatel. Přesná příčina vzniku požáru je zatím v šetření. Vesnicí roku 2024 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost. Dolní Životice budou kraje reprezentovat v republikovém kole. No a ostravský rodák Jakub Dobeš, který hokejově ANO vyrůstal v Havířově, byl oceněný za skvělou sezonu v NHL. V hlasování se dostal do All-Star 6 nováčků v základní části NHL. Podobný kousek se z českých golmanů povedl pouze Dominikovi Haškovi, takže gratulujeme a děkujeme.
0: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
1: Oni, co je od nás, to je dobré, ne? Jako bys to nevěděla.
2: No jasně, Eva Farné je taky kousek od nás, taky. Že ta začala vyprodávat Eden.
1: Mirek Etzler, Maruška Rotrova.
2: Ale Etzlera, to jsem nějak zazdělal, ten taky, jo?
1: Etzler je Ostravák. No dokonce jednou jsem ho potkal tady v centru Ostravy a říkal, jak se jako rozplýval nad katedrálou, kterou máme v centru.
2: Počkej, jako vyslal tu červenou, nově už béžovou.
1: Nově už béžovou a říkal, že když jsem byl malý, tak jsem z okna koukal na věžečky katedrály. Mm-hmm. Takže pozor, Mirek Etzler, no mohli bychom pokračovat, těch lidí je dost, ale pojďme se v tuto chvíli podívat na to, jak to vypadá hned z rána na silnicích metropoly. Jezdíte opatrně, pozor si dávejte jenom při výjezdu z dálnice D56, lehké zdržení, ale nic zásadního, zdržíte se taky na Výškovické ulici, zhruba všechno do 5 minut, ale v pohodě. Pozor na dopravní nehodu osobního auta v Hlučínské ulici, v Bolaticích u Opavy, ale ani tam se nezdržíte nějak zásadně dlouho. Děkujeme, že jezdíte opatrně, při pondělku jezděte i nadále opatrně a další informace o dopravní situaci můžete hlásit na telefonní nebo WhatsAppové číslo 77337136.
0: Doprava?
3: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov. Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
4: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
0: Kontaktujte pulari.cz.
5: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí! Jde k nám!
6: Jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to... Oh, on fakt chodí!
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
0: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
8: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, Beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Bon appetit! Monika Dudová a Honza Pernický.
9: Bon appetit!
0: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Tony, a teď ty, solo, pojď.
1: Že sklení lepší, ale neříkej, že ne.
0: Tak, ty, ale víš co, já si myslím, že tebě jsi to dokázala taky.
1: Ale tak možná, že jo.
0: Jo, ale ty jak nasadíš festoulku ale svoji, tak jedeš, podle mě.
1: Na mě by asi tady ty davy nechodily, jo. Ne. To si myslím, ne.
0: Ale
1: mám,
0: jo.
1: Já ale mám daleko k tomu. Jinak Jess Glyn, taky super holka. Ovšem, my tady máme jiné interprety, které chceme vychválit, protože tyjo, to byl víkend. To datum bylo možná stejně atraktivní jako toho 6.6., protože těch akcí, co v Ostravě a nejenom v Ostravě bylo, jo.
0: Ano.
1: Já pominu Vítkovický jarmark a Den dětí, na kterém já jsem byla moderovala. Pak, prosím tě, Raymond Nance běžel.
0: Ano,
1: je, vím. Bichal Fest tady byl, takže
0: slyšel
1: to bude celou Ostravou.
0: I
1: co
0: ve Frýdku to žilo.
1: Fest,
0: tam
1: jo,
0: to bylo úžasné. Navíc, kromě toho, že bylo spoustu akcí venku okolo i v metropoli, tak já mám spoustu kamarádů, kteří se zase jako vzali během toho víkendu.
1: Ale nekecej.
0: No fakt, já si říkám, tyjo, to není možný, tak co dělám špatně, ony, nevíš.
1: To mě ty ani nechceš.
0: No, tak jako zatím ne, no,
1: vidíš, tak
0: není kam spěchat, jo.
1: Ty jsi právě ten mladý, který klidně může po víkendech jezdit do cizích měst,
0: ano.
1: Třeba do Prahy, kdyby chtěl, protože Eva Farná započala své Edeny. Myslím, že ještě koncert zbývá dneska nebo zítra jeden.
0: Já si taky myslím, že má
1: zbývá,
0: dva. Ano, má dva.
1: Dva za sebou má. Navíc, a jsou tři.
0: Já jsem, počkej, oni jsou tři?
1: No, oni jsou tři?
0: Nekecej. Myslím, že jsou dva jenom.
1: Že jsou tři, ale
0: wow, tak to dohledej. Já jenom chci říct, že jsem viděl na Instagramu spoustu fotek a spoustu videí, protože i tam byli mý známí a teda jako takhle solidně mony, zaplněný Eden a takhle solidně zaplněný Eden tančícími lidmi.
1: Jo,
0: wow.
1: Tak prosím tě, jo, 13.14 to už proběhlo teda a pak je další 16. června, takže
0: zítra.
1: Jo? Takže ještě úterní show.
0: Neskutečný, to je neskutečný.
1: Třikrát jeden, tam se vleze více než 30 tisíc lidí, takže Evka podle mě, tak kdyby teď šla na zimní spánek, tak se může prospinkat pár měsíců.
0: Do roku 2030, ale podle mě. Já mám husí kůži, je to neuvěřitelné. A tak proto není divu, že si Evu Farnou dáme i teď po ránu. Její novinku Perpetuum Mobile.
1: Jo, a nevím, jestli jste slyšeli, kdo nebyl, ty zvěsti, které jdou, tak jednak to přirovnávají ke světové show, akorát je škoda, že Eva teda nespívá jazykem, který by ve světě prorazil, to je jedna věc. Jinak, abychom jenom nechválili, ona byl super asi za show, ale abychom jenom nechválili, tak co Evě vytýkají, tak to je to, že napodobuje zpěvačky a nedrží se svého stylu.
0: Nekeci.
1: Ona třeba zpívala zpěvačku Pink, vzdávala jako hold ženám, ale ne všem to sedlo.
0: Aha.
1: Říkali, že by se měla jako držet svého a nenapodobovat jiné zpěvačky.
0: Jasně.
1: A co ještě, počkej, no a pochopitelně sklidila obrovskou kritiku teda za postavu. To,
0: že zas přibrala?
1: To nevím, jestli přibrala, ale lidi více než zpěv, tak hodnotili její kejtičky.
0: A co,
1: ale
0: co jim do toho
1: ti,
0: je?
1: Ale co tam nebyli, podle
0: Oni,
1: mě.
0: A co jim do toho je?
1: No.
0: Víš, to je prostě.
1: Když na ně nemusí sahat, že?
0: No právě, pojďme, Eva Farná právě teď.
1: A
0: dobré
1: ráno. Ahoj.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.
0: Ona pořád chodí s tím kytaristou svým.
1: Prosím tě, byl tam, Kobot tam byl a objali se, takže psali to tak v tom smyslu, že spekulace odvrátili spekulace, takže možná si někdo myslel, že ne.
0: Tak právě
1: a už jí do toho ne to
0: neskačí.

0: Rádio 621, bon appetit.
1: Dobré ráno.
0: Dobré.
1: Mimochodem, ty jsi možná měla hudební víkend, ty jsi sledovala to všechno, co se dělo, nebo dokonce si i na těch akcích byla, poněvadž jsi moderovala. Naopak, já měl víkend v uvozovkách volný a včera jsem se vypravil, Moni, do Vídně, do hlavního města Rakouska, našich sousedů. A tedy já o tom nechci jako mluvit pořád dokola, protože už jsem o tom tady jednou mluvil, ale musím konstatovat jeden jediný fakt, který mě lehce mrzí a lehce zaráží, a to je kvalita potravin. Kdybych měl srovnávat tu českou a tu rakouskou, jo, a jsem z toho lehce zděšen, protože třeba takový pomeranč, ty sama se jednou ochutnávala, pomeranč, který jsem dovezl z Vídně, a ten byl teda jako, byl jiný, než ten,
0: no,
1: který koupíme
0: pomerančově
1: tady. Tak právě. A včera mi to nedalo, já jsem si koupil sýr, nějaký kravský, výborný, byl něco jako gouda prostě u nás, jo, a teď jako, pardon, nejsem znalec, jestli gouda není z kravského sýru, tak se omlouvám, ale prostě přirovnávám to k naší české goudě. A teď víš, proč jsem dneska přijel pozdě?
0: Netuším.
1: No, je to proto, protože jsem
0: si... Zhaňal si krávu.
1: Ne, ráno jsem si udělal výborný jako chleba, kde jsem si dal právě ten sýr, a Moni, já jsem se rozplynul. Já jsem proto přijel pozdě.
0: Ty jsi prožíval snídaní.
1: Já jsem si zakousl do toho chlebu a udělal jsem... Jo, to je on.
0: Teda jsi jako... čekal až do dnešního rána, než ho ochutnáš?
1: No jistě.
0: Fakt jo.
1: Koupil jsem ho včera odpoledne, no podvečer, přijel jsem do Ostravy, nabízelo se dát si večeři ještě, ale říkám ne.
0: Odolám
1: dám si ho až na snídaně a byla to ta nejlepší možnost, protože byť jsem nespal hodně, tak ten sýr mě postavil na nohy. Přísahám ti, byl výborný.
0: Ok, s čím jsi ho ještě měl? Kakajíčko nebo co jsi zdal na snídaní?
1: No ne, tak ještě jsem si koupil, to jsem chtěl říkat, abych vypadal jako trošičku v pohodě. Jako ještě jako, jsem si,
0: zdravě, jo?
1: No,
0: tak je,
1: ještě
0: koukou.
1: Jsem si v Rakousku koupil takový ten jemný salám. Aha. Ale i ten je výborný, ten je dobrý, tady to znáš jako juniora, víš, co myslím,
0: takový
1: ten, přesně, tady je to takový ten junior, taková ta podrážka od boty, říkáš si, jako dobrý, ale že bych si to musela dát znova, to ne, ale tam i ten junior stojí za to.
0: Vidíš
1: ty
0: to?
1: Víš co, nabízí se tady taková jako úvaha, že kdyby mě vzali do nějakého vídeňského rádia,
0: no,
1: tak se stěhuju.
0: Ok, tak můžeš udělat rovnou vstupní pohovor, jestli zvládneš pozdravit...
1: Já na tydlech!
0: Jo, dobře. Takže kdy nastupuješ?
1: Guten Morgen, morning show mit Johan.
0: Mit Johan?
1: Mit Johan.
0: Aha.
1: Já?
0: Já.
1: Já?
0: Já. Das ist super.
1: Já.
0: Fajn, já.
1: Nastupuju okay. Od srpna.
0: Jo. No já se s nima za telefonu.
1: A můžeš se mnou, ale klidně.
0: Ne,
1: ale
0: já jsem spokojená v Ostravě.
1: Jo, okej.
0: Okay. Ani Praha mě nezlanařila.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Čtyři dny, jedno město, nekonečné zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Domu Mikovicích.
2: Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina.
5: Desítky divad, fóra, melting pop, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Oslavit výročí svatby stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
10: All day, every day.

0: Hezké
1: co
0: ráno.
1: Ty, sprechen Sie Deutsch.
0: No, tak náhodou ta němčina není zase tak škaredá, jak jsem si říkal.
1: Tak se prosím tě vrátit nohama na zemi, stůj a pojďme mluvit česky nebo ostravsky ideálně, jo?
0: Dobré.
1: Protože tenhle týden bude perfektní týden pro vás všechny, kteří stejně jako my milujete festivaly. Jo, protože ty nejlepší, které tady máme, jsou tak tady. O těch se budeme bavit.
0: Počkej, dívej, a jsou právě ukážu, jak klepou na dveře. Můžu?
1: Já už myslím, že vstoupili. No, i když ráno jsem jela ještě kolem areálu Dolních Vítkovic a zatím to vypadá spinka to tam,
0: ale, prázdno, ale víš
1: za pár dnů už to bude jinak.
0: Že? Je pravda, Moni, že podle mě tento týden už se kopne do práce.
1: Jo, budou muset, aby to krásně stihli, aby měli i nějaké rezervy. Každopádně my budeme mít tady pro vás v pátek den z Beats for Love, to znamená, že tady poskytneme rozhovory, top vychytávky, nějaké rady, tipy. Je dost možné, pravděpodobné, že budeme rozdávat i lístky.
0: Lupínky možná.
1: Na téměř vyprodaný tenhle senzační festival.
0: Pozor, já bych rád dodal.
1: Co?
0: Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas. Wow, já nevím, jako můžu pokračovat ještě?
1: No,
0: to není třeba, podle mě už ani ne.
1: A tak jako, tak a víš, jak bys pokračoval?
0: Tak třeba Charlotte DeWitt.
1: Taky jo.
0: Třeba, no.
1: Taky, Charlotte tam taky bude.
0: Charlotte přijede taky.
1: Charlotte jsme nedávno pouštili, protože...
0: Ale ne gotová, počkej, ne gotová.
1: Ne, ty tady to nevíš, jo. My jsme tady byli s Honzíkem Kuchařem a ano. Přišla nám tady do Jobuxu zpráva, že by ráda, myslím, že Lucka se jmenovala, chtěla song pro svého manžela a napsala, že by ráda romantické techno. Tak jsme jí se zeptali. Koho pod tím pojmem máme hledat a právě ta Charlotte.
0: Originální, byla. Velmi originální. No ale abychom nezůstávali jenom třeba u Beats for Love, tak taky budeme řešit Štěrkovno Open Music.
1: Někdo má radši vodu, že jo, toho festivalu a Štěrkovno Open Music zase ideální pro ten chill a o té si zase budeme povídat ve čtvrtek ráno. Tak. Zůstem.
0: A není třeba zapomínat nebo opomínat na Colors of Ostrava, protože to taky bude velký nářez.
1: Ale to bude až v červenci, to bude rozhovor a ty lístky.
0: Ale já jsem chtěl říct, že to bude, protože do Ostravy dorazí Teres Williams nebo třeba právě 21 Pilots.
1: Krásné město, prostě.
0: Wow. Dámy a pánové, 21 Pilots předčasně i tady na Freshi, právě teď.

0: jdou to dál.
1: Nám to ani vlastně nedošlo, ale teď je třeba vzdát pietu, protože tato písnička má zvlášť silný emotivní zážitek pro nás v tuto chvíli. Robin Schulz a taky Oliver Tree,
0: který bohužel zemřel při srážce dvou vrtulníků v Brazílii. Je to věc, která se tady, řekněme, zoficiálněla tak 10 hodin zpátky asi, jo. Se to dostalo k nám a...
1: Obletělo to celý svět, jo. Je nám to moc líto, protože Oliver Tree jednak se svým, jak to mám říct, svojským vzhledem i svojským stylem dokázal víc než dost. Takže my mu tady za Fresh Radio vzdáváme hold.
0: A bylo to mladý chlap taky, přesně tak, ať je mu země lehká, bylo mu 32.
1: No... A víc nic, na Freshi budeme pokračovat za malou chvíli dále, přichází jukeboxy, tak pokud byste chtěli komukoliv, kdekoliv, klidně i nahoru do nebe zahrát, není problém, jukeboxy Fresh Rádia jsou připraveny.
2: Jukebox Fresh Rádia. Pošli hlasovku 77 337 136. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Beatem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.

0: jich nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: bon appetit, dobré ráno přejeme.
1: Dobré ráno přejeme, ale nejsme na to sami, teď už to není na nás, ale vy máte slovo, protože jsou tu juboxy.
2: Jubox, Fresh Radio.
0: Tak dobré ráno přejeme také posluchačovi Barťasovi, který poslal hlasovou zprávu, prosím.
3: Ahoj, tak já bych chtěl dneska zahrát pro Dana, který nám hraje každý den, a chtěl bych mu poslat písničku od Subfocus Turn Back Time, tak snad jsem to řekl dobře dneska.
0: Barťasu, téměř dobře.
1: Řekl to dobře.
0: A turn back time, řekl back time.
1: Ježiš, kotky, ty jsi, ale...
0: No tak já mám C2, že? Jako, ale C1 teda nebo...
1: Ty určitě. Já ani nevíš, jak ta písmenka mají po sobě, rozumím.
0: Ale je to moc hezké, že Barťas chce zahrát Marťasovi, teda Danovi, pardon, protože Dan tady je ústřední postavička našich juboxů a dneska nám poslal zajímavou zprávu, poslouchej dobře.
1: Ano.
0: Dobré ráno, frešáci dneska nějak nestíhám, takže jubox nechám pro někoho jiného. A on vůbec nevěděl, že dneska bude celý jubox jenom o něj.
1: To je ale hezky, jak jste se domluvili, takže možná nedomluvili. O to je krásnější, že to vzniklo samoživotem. No tak přejeme super ráno a posíláme to našemu Danovi.
0: Je to tak? Je to trošičku nářez, takže se připoutejte, pokud nejste.
1: Mimochodem Dance Beats for Love tady bude v pátek. Konec hlášení.
0: Ty nemůžeš dospat, že? Podle mě. Tohle je pro Dana, tohle je pro všechny, kteří ještě nemají odlepené oči. Dobré ráno! Jubox, Fresh Radio.

0: Sední stará od The Colors třeba, jo, mají na svědomí Italo Disco, kdyby náhodou.
1: To jsou kluci šikovní, že?
0: Jako dej jim to, a ten letní vibe v sobě prostě mají. To se nesmí popřít, to ne.
1: Dívej, jak to zní, jo. Prostě máš chuť sednout si na pláž, ale s drinkem, s paraplíčkem, koukáš na ty holky, co procházejí kolem, co?
0: Jo, jo. S touhle muzikou bych klidně zvládl i na alko, jako úplně v klidu, jo?
1: Tak jasně, jasně, alkohol nepotřebuješ.
0: Ne, ne, ne. Mimochodem, my potřebujeme slyšet Dana, našeho dvorního juboxáře, a i dneska ho uslyšíme. Pozor, Dane, dobré ráno.
2: Teď jsem se do auta a vybrali jste dobrou písničku, takže začím, čau.
0: Díky moc,
1: díky.
0: Čau.
1: To mi ne.
0: To Barťas dneska, to Barťas, jo? A dobře, budeme hrát i po sedmé, nebojte se. Za chviličku jsme zpátky, přineseme aktuální informace o tom, jak to vypadá na cestách, a Monča vám řekne taky o tom, co se děje, že?
1: No, já taky řeknu, kdy konečně bude teplo, teplo, peklo, peklo. Máte plavky, tak si jete, žeňte.
0: Buďte s námi, dobré ráno.
3: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio. Fresh Radio.

0: pondělí 15. června.
1: Počasí.
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
0: No a dnes tedy, co se počasí týče, počítejte, že maximální teploty na teploměru od 19 do 21 stupňů Celsia. Bude polojasno, později odpoledne spíše oblačno, ale dneska bez deště. Teploty na horách dneska v maximech do 18.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
4: Tropy jsou na dohled, už ve středu může být na některých místech první tropický den a o víkendu mohou maxima v Česku dosáhnout až 35 stupňů. Hasiči zasahovali v sobotu odpoledne u požáru bytu v Karviné ráji. Oheň zasáhl byt v prvním patře panelového domu. Evakuováno bylo několik obyvatel. Přesná příčina vzniku požáru je zatím v šetření. Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost. Dolní Životice budou náš kraj reprezentovat v republikovém kole. Ostravský rodák Jakub Dobeš, a nepomůže mi, který hokejově vyrůstal na Vířově, byl oceněný za skvělou sezónu v NHL. V hlasování se dostal do All-Star 6 nováčku základní části NHL. Podobný kousek se z českých golmanů povedl pouze Dominikovi Aškovi.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Dobré ráno na cesty v metropoli i mimo ně, i mimo ní. Aktuálně víme, že komplikace se stále vyšetřuje v Hlučínské ulici v Bolaticích u Opavy. Tam havarovalo osobní auto. Jinak nic dalšího nehlásíte. Ostrava průjezdná a okolní cesty a města taky. Díky za to. Další informace, kdybyste teda nějaké měli, tak klidně můžete dát vědět. Naše telefonní či WhatsAppové číslo, prosím, Moni.
4: Je 77337136, však víš, ne?
0: To je krásné číslo. Takové zvučné, viď?
4: Je.
0: Jaké je třeba telefonní číslo tvoje osobní?
4: 777.
0: 688.
4: A to tam není.
0: 356.
4: A to vidělo, to vidělo.
0: A moje?
4: Znáš moje telefonní číslo? Tvoje jediné číslo, které já potřebuju vědět, je 6 hodin ráno.
0: A i to je někdy málo.
1: Doprava?
2: Doprava.
5: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
8: Máte rádi divadlo a humor?
9: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
8: Uvedeme francouzskou komedii Tik-tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
9: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
8: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
9: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
1: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
10: Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. 4x v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
1: Vyhrávej skvělé ceny. Nejlepší snídaňové menu v metropoli. Bon appetit. Bon appetit. Na Fresh Radio.
3: I'd be lying if I said I didn't need to get lost sometimes.

0: Rádio je, kolik je vůbec? 70, jo?
1: No
0: a probudili jsme se a ne všichni... Máme z toho dobrou náladu, vlastně nikdo z toho nemá dobrou náladu, protože o víkendu to nebylo úplně jako dobré v Chorvatsku pro nás Čechy. Jo, to jsi asi slyšel, že tam byl problém.
1: Jo,
0: takže víš, takže jsi v obraze.
1: Byl jsem v obraze, ale úplně teda nevím ty detaily. Já jsem bohužel slyšel, že ještě stále se jeden Čech pohřešuje.
0: A myslím, že tři bohužel přišli o život. No, koho by napadlo, že pojedete na dovolenou, vyjedete si na plachetnici a vpálíte do katamaránu nebo naopak. Já ani nevím, kde ti Češi, jestli Češi byli na tom katamaránu nebo...
1: Taky nevím.
0: Jo. Takže my nemáme detaily.
1: Respektive premiér Chorvatska Plenković už vyjádřil upřímnou soustrast rodině i našemu premiérovi Andrejovi Babišovi. Nicméně je to velmi nepříjemné a my bychom chtěli apelovat na vás, na frešáky, kteří budete cestovat kdekoliv ve světě. Ať si během léta dáváte pozor, protože bohužel ono k té radosti a k dovoleným a k tomu všemu někdy patří i toto a proto byste na sebe měli být opatrní.
0: No, on to člověk má pocit, že v létě se nic strašného stát nemůže, že to tak jako neplatí normální zákony, ale platí.
1: Bohužel to tak není. Tak buďte opatrní, my teď už nebudeme posílat dále takovou tu negaci, ale spíš naopak pozitivní náladou budeme mluvit i o fotbale. Teď si mimochodem dáme i něco, co k fotbalu a k současnému mistrovství světa docela dost pasuje. Dáme si další FIFA sound, co tady Aleš Bruna připravil.
0: Taky fresh track.
1: Tentokrát je to Champion a mimo jiné fresh track. Tady to máte. Dobré ráno.
2: Fresh track. Fresh track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh track. Fresh track. Let's play football.

0: Tohle je Michael Jackson, taky Justin Timberlake. Dobré ráno, přejeme na Freshy.
1: Dobré ránko, tak co ten fotbal? Připraven na to pořádně zase zafandit, už se to blíží, budeme hrát 18. června zase tentokrát s Jihoafrickou republikou a bude to.
0: Bude to v Atlantě, pozor, a bude to v Atlantě, v Americe, takže nás čeká první cestování. To je jedna věc, kterou je třeba zmínit, první cestování bude Mercedes-Benz Stadion. Kdyby náhodou někdo si chtěl zajet. Co je ale pro nás tady v tuzemsku dobrá zpráva, že na náš středoevropský čas budeme hrát v 18 hodin. Pozor na to.
1: No, to je pro nás dobré, takže konečně se pivo. Nemusíme budit v noci.
0: Ano.
1: Pivo budeme konzumovat v čas, který vlastně je zvyklý pro naše tělo.
0: Úplně normální.
1: Řekl bych
0: úplně. Timone, já si myslím, že pivo pro naše české těla je v pohodě i ve 4 ráno.
1: No.
0: Ale jakoby rozumím ti. Ano.
1: Zase 25. hraje zase v noci a to už bude hodně brzo ráno, to bude 3 hodiny ráno, ještě dříve, než předtím jsme hráli.
0: No tak to vlastně můžete jakoby pokračovat z večera a bude to úplně v pohodě, bude to normální. Takže nepřestanou, že vlastně nepůjdou spát a půjdou spát až po teoretické výhře nad Mexikem. Jo?
1: Je to teoretické varianta, jak říkáš, i tak se to dá udělat.
0: Nicméně, ještě mám tady takové malé okénko pohlédnutí na to, jak to tady vůbec na mistrovství světa v rámci těch prvních 5 dnů vypadá. Brazílie remizovala včera s Marokem 1-1, což je velké překvapení. Taky koukneme na naše sousedy, tedy na Němce, kteří hráli s Curacaem. Jo, s nováčkem v elitní... Curacao, podle mě.
1: Curacao, myslím, že jak je písnička...
0: No, to je ten drink.
1: Ale píše se to stejně.
0: No to asi jo, tak těžko, tak to je jedno.
1: Jo, prostě, píše se to, já se ptám, Curacao, píše se to
0: stejně. Curacao, Němci je rozbili 7-1, jo, jen tak jako pro vaši informaci.
1: A jaké ještě známé města taková pro tebe tam máš, co místa? Kdo ještě s kým hraje?
0: Třeba Haiti a Skotsko.
1: No,
0: víš, kde leží Haiti?
1: Haiti, tam bych se chtěla podívat, tam jsou takové ty tanečnice, co mají takové to ula,
0: ty, to si nemyslím, dva roky zpátky tam unesli prezidenta Mone, to není úplně friendly země, jako. Ale nechme to být, Haiti prohrálo se Skotskem 0-1, tak pro jakoby vaši informaci.
1: Tak počkej.
0: Monča ověřuje informaci.
1: Ne, já si jenom dívám, jestli to místo, co myslím, no tak bohužel je, mně by se tam asi líbilo, ale...
0: Že by tě unesli? I s prezidentem?
1: Tak unášet mě nemusí, ale ty tanečnice tam teda jsou.
0: Ty by se znakala unést,
1: viď?
0: Tak jo, tak koukejte na mistrovství, nezapomeňte 18. června, hrajeme v 18 hodin proti Jihoafrické republice. Držíme palce!
2: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
7: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polákovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
8: Fresh Radio.
9: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
10: All day, every day.

0: Bonjour. Bon appetit.
1: Bonjour. 7:30. Bonjour.
0: Máte všechno dneska, co potřebujete k tomu, abyste byli veselí. My jsme vám řekli, že startuje týden festivalu, respektive tady u nás si budeme povídat a hrát o lísky na všechny nejlepší bezva festivaly. Teď to jako započne a pojede to ve velkém, takže jestli jste si mysleli, že do léta na to zubnout máte ještě čas, tak už ne, protože léto si myslím oficiálně odstartovalo. I když datumově to je až 21, ne? Nebo kdy vlastně začíná? Kde je první letní den?
1: Ono ještě není?
0: Já si myslím, že oficiálně léto ještě jako není, jo?
1: Léto začíná podle mě 26. června.
0: 21. Honzi. Tak. A přesně kolik by mělo být hodin, aby to v nás... To ti hele nepovím, ale řeknu ti to, až to bude.
1: Co jsi tím myslela, kolik by mělo být hodin jako na
0: no,
1: co?
0: No přesně, kdy to začne jako oficiálně.
1: V jednu.
0: Víš to? Aha, dobře, tak jestli to už... Ty to chceš slavit jiný den.
1: Já jsem to oznámil. Je to v jednu.
0: Tak jenom, abyste počítali s tím, že je to tady prostě.
1: Mimochodem, výborné téma, Moni, hubnutí do plavek. Já jsem letos v zimě, to bylo tak někdy třeba v listopadu, v prosinci jsem si říkal, tyjo, musím se sebou něco udělat, protože příští rok v létě budu chodit jenom jako v rozepnutých košilkách. Jo?
0: No, nedávno, a to ti připomenu, je to 2 měsíce, ty si nastupovala, tvrdil si něco o změně životního stylu, jo?
1: No,
0: tady ve velkém.
1: Ano,
0: už
1: ano.
0: To proběhlo?
1: Změna, tak a ty to nevidíš?
0: Zatím si musím přiznat, jako že ne, ani ne? Mídla, nebo v čem byla ta změna, řekni.
1: No, změna...
0: Kromě toho, že si kupuješ teda sýr v Rakousku jednou za čas, když tam pojedeš.
1: Ale hele, to je jedna z těch změn, jo.
0: Takže pomalé vlaštovky.
1: Životní styl přesně byl jako změněn, já chodím, nebo pokouším se chodit brzo spát, jo.
0: Proto zdravějím. Si spal 4 hodiny dneska. No.
1: Zdravějím. Jo, takhle, zařídil jsem si multisportku, takže...
0: Co to znamená?
1: No, že teď mám vstup do fitka zdarma.
0: No tak to musíš říct takhle, že co nám je potom, co to zač? Musíš říct, že máš vstup do fitka.
1: Zdarma.
0: Zdarma a využíváš toho vstupu do fitka.
1: Jo.
0: To super.
1: Naposledy jsem byl v březnu.
0: No, hurá.
1: Ale víš co? Já
0: nevím.
1: To do léta stihnu.
0: Do kterého léta? Teď jsme si řekli, že 21.
1: No,
0: začíná.
1: Právě, to, do příštího, ty jsi mě nenechala domluvit.
0: Do příštího léta, 2028, jo?
1: Jo.

0: i vám, dámy, samozřejmě.
1: To si hodně, že jsi vzpomněl na nás taky.
0: Ne, já jsem jenom chtěl říct, že pokud vás, milí pánové, čeká v nejbližší době nějaká velká událost, třeba svatba nebo nějaká, já nevím, společenská věc, ples asi ne, ale tak cokoliv, kde budete se svou drahou polovičkou, kamarádkou, přítelkyní, milenkou nebo jenom třeba s rodinou a nechcete si uříznout ostudu, tak zejména vy teď dobře poslouchejte.
1: My totiž hrajeme zase kvíz. Naopak tenhle týden v pátek vám dáme voucher do Men's Vision Barber, což je barber, který je na několika místech, vyberete si pobočku, ale hlavně tam je to místo, které z vás udělá ty alfa samce.
0: Chlapáky. Jo. Já tady můžu říct, že kluci z Men's Vision jsou vážně jako prvotřídní, protože bylo období, kde jsem trávil dost času ve Frýdku Místku a navštěvoval jsem Moni tamní pobočku. Mm-hmm. Chodil jsem k Matějovi, pokud se nepletu, byl to super týpek, vždycky jsem dostal napít, dobře jsem si pokecal a vždycky jsem odcházel spokojený. Dobře. Říkal jsem si, tyjo, to nejsem já.
1: No, pravidelně si teda dodržoval něco, nějaké zlepšování, jo, u tebe. Bylo to v období proč, jakém? Ty jsi s někým chodil v tu chvíli, nebo?
0: Tož ne, jenom jsem potřeboval vypadat dobře.
1: Jasně, takže si pravidelně byl schopen tam docházet.
0: A přijde tě, že teď nevypadám dobře?
1: No ty jsi říkal, že jsi měl období, kdy jsi fakt jako pravidelně
0: o to dbal. Jsem to tak, že jako bylo období, kdy jsem byl ve Frýdku, proto jsem navštěvoval tamní pobočku. Dneska chodím k jinému barberovi, protože to mám do Frýdku daleko.
1: Jasně.
0: Jo, a ke zmíněnému Matějovi třeba. Ale zaručeně vám můžu říct, že kluci to zvládají a podle mě vás zvládnou připravit na jakoukoliv situaci.
1: No je fakt, že ty svatby, s tím se teď roztrhl pytel. Jo.
0: No, právě.
1: A když jsme byli jenom my ženské, takové ty, co řešili tu svatbu, co budou mít na sobě, jaké budou mít vlastně jaký make-up. A dneska, když koukám na ty fotky,
0: to trošku naopak.
1: Tak já mám pocit, že chlapům trvá déle se připravit na ty svatby.
0: Ale prosím tě.
1: No tak myslím si, že jo.
0: Nepřeháněj.
1: Taky už tomu dáváte mnohem víc, než jste dávali, že?
0: Jinými slovy chci říct, že za pár minut tady bude kvíz. Naopak, jednoduché 10 otázek, vy odpovídáte špatně, když to zvládnete, jste v pátečním finále.
1: A volat můžou i ženy.
0: Přesně,
1: můžu to darovat,
0: přesně,
1: jo? Není problém.
0: Přesně. Maminka, babička, přítelkyně, můžete. Je to v pohodě. Takže čekejte na signál, my za chviličku kvíz naopak vypustíme.
2: Co se mu stalo? Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
3: Tohle jsem fakt nečekal.
4: Kontaktujte pulari.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: No, super.
10: Co no, super?
9: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
10: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
11: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
12: Ráno má chutnat. Bon appetit.

0: 777 337 1036. Dobré ráno, kdo je tam?
1: Haló, haló, tady Kateřina.
2: Ahoj,
1: halo,
2: Kateřinko.
0: Halo, ahoj, Kateřinko, ahoj, odkud voláš?
1: Ostravy, Poruby.
2: Dobře.
0: Zdravíme do Poruby, čau. Hele, mimochodem, máš nějakého partnera?

0: se pase bílý kůň? Jakou má barvu?
1: Oranžovou.
0: Dobře.
2: Jaké i napíšeš ve slově pivo?
1: Měkké.
0: No.
1: Tvrdé, pivo je tvrdé.
2: Jo, máš pravdu, ano.
0: Milan Baroš se živil hokejem nebo fotbalem?
1: Hokejem.
2: Výborně, jakým šperkem potvrzuješ lásku?
1: Botou.
0: No, může být. Co je více, soustřeď se, 1+4 nebo 12 děleno dvěma?
1: 1+4.
0: Super,
2: výborně. Kolik slabek má slovo Mexiko?
1: Ještě jednou.
2: Kolik slabek má slovo Mexiko?
1: 12.
0: Co si koupíš v obuvnictví?
1: Košili.
2: Mm-hmm. Jakou barvu má peří holubice?
1: Oranžovou.
0: A doplň, kolik řečí umíš tolikrát?
1: Jsi holka.
0: Dobře, jsi holka, co postupuje do pátku.
2: Jsi holka výborná, zvládla si to maličké zaškobrtnutí, ale to my při pondělku máme oči přivřené, že? Moni, já tě skoro nevidím ani.
1: Paráda.
2: Tak Kači, gratulujeme, to je první klíč k úspěchu. Druhý klíč k úspěchu bude, když ti v pátek zavoláme ve finále, OK?
1: Těším se.
2: Tak jo. Zatím pozdravuj kluky. Čau.
0: Tak zatím.
1: Vyřídím. Ahoj.
0: Tak jo, formičku přejeme, formičku. Tak to byla Kačenka, která je v pátečním finále, no, tak zatím takhle to jde hezky, tak aby zítra to tak dopadlo a pozítří taky a je to.
2: A popozítří a popozítří a v pátek velké finále, držíme palce.
0: Takže ten pondělí, že to pondělí nedáme, dáme.
2: Ne, prosím tě, jako nic, dívej, už jdeme skoro domů.
0: Skoro.
2: Tak pokračujeme, dobré ráno přejeme.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: V Ostravě dneska maxima od 19 do 21 stupňů Celsia, teploměr tedy výše nepůjde, oblačno po celý den, teď ještě možná místy polojasno, každopádně bez deště, a to i v noci, teploty v noci kolem desítky. No a pokud se dneska chystáte na hory, tak je to možná ideální na nějaký výšlad, protože v maximech Beskydy 18, Jeseníky 17 stupňů Celsia.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy.
3: A co nám přinese budoucnost? Tropy jsou na dohled. Už ve středu může být na některých místech první tropický den, no a o víkendu mohou maxima v Česku dosáhnout až 35 stupňů. A jdeme dál. Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost. Dolní Životice budou kraj reprezentovat v republikovém kole. Hasiči zasahovali v sobotu odpoledne u požáru bytu v Karviné Ráji. Oheň zasáhl byt v prvním patře panelového domu. Evakuováno bylo několik obyvatel. Přesná příčina vzniku požáru je zatím v šetření. No a ostravský rodák Jakub Dobeš, který hokejově vyrůstal v Havířově, byl oceněný za skvělou sezónu v NHL. V hlasování se dostal do All-Star 6 nováčků v základní části NHL. A podobný kousek se z českých golmanů povedl pouze Dominikovi Haškovi. Takže gratulujeme a díky.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: 3 minutky po 8, pěkné ráno, to pondělní ráno je vždycky trošku těžší, my to víme, a proto sledujeme aktuální dění i na cestách v metropoli a nejen v ní, ale i mimo. Víme, že v Masarykově třídě v Orlové se srazily 2 osobní auta, je to naštěstí bez zranění, ale počítejte, že naproti nemocnice s poliklinikou v Karviné se teď projíždí horko těžko a možná se i zdržíte. Co se týče Ostravy, tak žádné zásadní hlášení nemáme. Postojíte si zhruba na 5 minut na Českobratrské směrem na Husův sad, ale nic závažného se neděje.
3: Jo, to je prostě klasika pondělní. A nejen pondělí.
2: Takže děkujeme za to, jezděte opatrně, jezděte dále. A kdyby přece jenom někde něco, tak nezapomeňte, naše telefonní a WhatsAppové číslo je stále aktivní, 77337 1036. A teď tedy tak.
0: Doprava?
1: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.

0: ekologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Veronika Phoenix.
1: Je pondělí, ale pojďme se už bavit o dalším skvělém víkendu, který bude stejně bujarý a bude přát akcím jako ty uplynulé víkendy. My tady pro vás máme exkluzivní možnost být součástí Tuning Show Trojhalí, která bude teďka v sobotu a v neděli.
0: A já tady pozor, já bych rád dodal, že to není jenom Tuning Show, ale je to vždycky i Food Festival. A ten je teda jako bezkonkurenční, protože já... Takhle, to je asi jako o mě známo, já rád objíždím food festivaly, ať to je jako host, nebo jako třeba moderátor, nebo jako třeba ten nejpovolanější ochutnávač, jo. A musím říct, že tento food festival u Trojhaly Karolina je za mě ten nejvíc povedený ze všech.
1: Je oblíbený, no, je to super kombinace, jak vlastně spojit své velké lásky, že, dvě, to
0: koho?
1: Znamená své velké lásky, jako dvě,
0: jo?
1: Myslím, že máš rád auta, tak se jako půjdeš podívat na autíčka, pobavit se,
0: ano.
1: Jak to ano. Vypadá.
0: A tam, já hledám ten balanc.
1: Tak,
0: já mám radši
1: přesně...
0: to jídlo spíš.
1: Jo. Aha, fakt? Tak no, to nemáš dvě velké lásky, tak máš jenom jednu.
0: No, tak jako, a ty, kdyby si mohla, tak si vybereš co?
1: Já nevím, mě auta nezajímají, takže no. Bych šla, jako, to říkám na rovinu, mě by bylo úplně jedno, i kdyby tam bylo vystaveno cokoliv. Mě asi nenapadá nic, co by mě tak upoutalo, jako moji pozornost, ale ten food festival by mě bavil, to říkám bez.
0: A pozor, není to jenom o jídle,
1: bučení.
0: To říkám hlavně tobě teďkom, není to jenom o jídle, ale častokrát tam přijedou i vinařství, jo, různé, jako
1: tak
0: z různých kout Moravy. Prosecco tam minule nalévali zdarma, jako tam teklo prosecco celý víkend, takže kdyby náhodou si neměla do čeho píchnout, tak přijeď.
1: Jeden pokušiteli.
0: No tak
1: jinak
0: jako...
1: rozhovory s hosty, vystavovateli, jak co se týká té Tuning Show, té stage, taky festival, food festival nabídne rozhovory a kuchařskou show. Takže děti vemte sebou, protože i program pro ně a soutěže tam bude připraven.
0: Tak a pozor, my tady máme takovou pro vás pobídku, bych možná řekl. Pakliže chcete se na food festival do Trojhaly Karolina jít podívat, do Trojhalí Karolina, já jsem to řekl ostravsky.
1: To nevadí, ale...
0: No, tak je to ostravská akce,
1: my rozumíme
0: jo.
1: Asi, ne?
0: Takže máme pro vás takovou nabídku, možnost si dva lupínky teď odloupnout.
1: Dobře.
0: Chcete-li.
1: Chcete-li, ale tak jako nějakou otázečku bychom jako mohli, ne?
0: Ano, samozřejmě.
1: Tak se pojďme zeptat aspoň na to, jaká ta akce přinese spojení, čeho? Jo, o čem ta akce jako chápeš?
0: Já jsem taky byla trošku jednodušší, já jsem se chtěl zeptat třeba, co to jsou hranolky.
1: A to ti připadá jednodušší, jo?
0: No a ne?
1: Okej, tak co jsou to hranolky?
0: No co je to karburátor? A jestli je mezi tím nějaké spojení?
1: Mezi karburátorem a
0: hranolkama.
1: A dobře, tak pojď jednu otázku dejme. Teda
0: tak
1: jenom
0: dobře,
1: jednou,
0: tak prosím vás, dámy a pánové, chceme originální hlasovou zprávu, co to jsou hranolky. A ta nejoriginálnější vyhrává dva lupeny. Tak. Držíme palce.
2: Pošli hlasovku. 77 337 1036.
0: Zopakujem to ještě pro jistotu.
1: Co jsou to hranolky? Originální hlasová zpráva vyhrává lístky na víkend, jednak na Tuning Show, která bude v Trojhalí, a jednak na Food Festival, který tam bude taky součástí.
0: Už to chodí. No tak dobře, za chvilku, jo?

0: Sobotní a taky nedělní akce Tuning Show Trojhalí nabídne dvě stage, Tuning Show Stage a taky Food Festival Stage. No a my hledáme někoho, koho bychom tam mohli teoreticky poslat za originální hlasovou zprávou.
1: Ano, otázka zněla jasně, my jsme se ptali, co to jsou hranolky. Chtěli jsme tu nejoriginálnější hlasovou, to znamená, že hranolky teď ve vašem podání si poslechneme nyní. Dobré ráno přejeme Romanovi. Počkej, já jsem musel tady ještě, dobře, teď. Dobré ráno Romanovi.
2: Ahoj, hranolky to jsou pochoutky z brambor.
1: Pochoutky okay, z brambor.
0: Dobře, Romane.
1: OK, dobrý, tak jo, tak pojďme dále,
0: co
1: protože...
0: Co jsou to hranolky ještě?
1: Radim odpovídá, jo.
0: OK.
3: Jej, to jsou takové ty týčky, které to auto drží, no, nebo ne.
0: Týčky,
3: a nebo týčky. To jsou takové ty někdy gumové věci, co si zdrkáme do pusy, když to je dlouho na vzduchu.
1: Jo. A ty jsi někde od Hany, nebo jako co?
0: Kdyby daleko, kdyby vyhrál.
1: Od Brna.
0: Další pojďme ještě originální.
1: Tak počkej, třeba tady Martina Vařechu, jo, tak ten by se proměnil, ten by se vyloženě jako
0: tak
1: na food festival hodil.
0: Poslední hlasovka,
1: tak pane Vařecha, pojďte.
4: Ahoj, no hranolky jsou přece smažené brambory.
0: No.
4: Ve tvaru hranolku.
1: Jak sám se tomu zasmál nakonec, slyšel, poslouchej.
0: Za mě tohle bylo a nejlepší, já
4: ahoj,
0: jsem to slyšela.
4: No hranolky jsou přece smažené brambory. Ve tvaru hranolku.
1: Ty, Moni, promiň, jako kdybych měl vybrat já, tak já poštu na Food Festival a Tuning Show Vařechu.
0: Já si taky myslím, že Vařecha tam patří. Takže dneska dáváme Vařechu, to znamená, prosím tě, Martin měl jakou koncovku mobilu, jenom aby se zorientoval.
1: Tak abychom to zorientovali 9-3-0.
0: Jo, super, takže ti gratulujeme moc, hele. Tak na tebe se tam budou těšit. A
1: pořád chodí hlasovky, Moni, ale je strašně
0: moc. Budeme hrát zase i jindy, jo? My
1: Petra,
0: toho máme víc těch lístků.
1: Tak pustíme Petru
0: tak
1: ještě.
0: Petrova už jsme vybrali.
1: My už máme vybráno třeba
0: zítra,
1: jo? To
0: už se nedělá takhle.
5: Hranolky jsou ta největší čuňačinka, díky kterým nabíráme ty kilečka, které potom musíme zhazovat. Máme rádi kterýkoliv den a samozřejmě bychom si je dali na Tuningu a na Food Festivalu. Takže se moc těšíme a děkujeme na tu čuňačinku.
1: Čuňačinka. Peťo, hele, zkus to třeba zítra. Čuňačinka je podle mě jako dobrý, ale není to úplně...
0: Jo, my jsme už vybrali, protože už jsme to uzavřeli, když jsme začali tady vybírat mezi hlasovkama, některé jsme pustili, tak Martina jsme vybrali jako vítěze toho dnešního kola.
1: Ano, je to takže pan Vařecha, Martin
0: Martine,
1: Vařecha.
0: My ti moc gratulujeme, ostatně ještě nějaké soutěže a lístky máme, takže poslouchejte odpolední rychlou rotu, poslouchejte i dál třeba nás klidně zítra, protože těch hlupenů tady ještě je dost, takže jo. Se dočkáte snad i vy ostatní.
1: Je to tak. Amen. Mimochodem, ty jsi řekla, poslouchejte nás třeba zítra, ne jako třeba, poslouchejte nás určitě, protože...
0: No já jsem myslela třeba zítra, že budou ještě ty lístky, já nevím přesně rozpis, tak zase nechci říct jako tutově, že ty lístky budeme mít zase zítra, ale třeba zítra.
1: Tak jo, třeba zítra, gratulujeme Martinovi, pokračujeme za malý moment dále. Dobré ráno
0: tak
1: přejeme,
0: čau.
1: Ahoj.
6: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.
7: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
8: Požádat o ruku stylově?
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
11: Vteřinku, jenom něco pošlu.
10: On chodí. Jde k nám.
11: Jo, už to skoro mám.
10: Je, ty seš ale roztomilej.
11: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
12: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
13: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
14: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
15: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
16: Kontaktujte pulari.cz.
17: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
18: Bon appetit. Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: posloucháte na Freši ranní Bon Appetit.
1: Nazdar, je mezi námi nějaký houbař, Honzi, chodíš na houby relaxovat jako do města?
0: No,
1: do města, do lesa. Já chodím relaxovat do města.
0: No pozor, na houby se chodí někdy i do města, ale vím, o kterých mluvíš. Ty mluvíš o houbách, co rostou v lese. Takhle,
1: no, přesně.
0: Já bych to možná i rád měl teď v tomhle věku, ale mě to jako malému zhnusila má maminka, která mě brávala pořád a mě to nebavilo. Mě to strašně nebavilo.
1: Takže je to nuda pro tebe.
0: Pro mě je to vlastně
1: protože
0: nuda.
1: Mě to třeba taky nebaví. Mě to nebaví hledat a vlastně mě to nebaví ani jíst. Já to sním, ale není to pro mě nějaká delikatesa.
0: No, mě
1: jako
0: moc nebavilo se proto zohýbat.
1: Jasně. Dobře. Takže mi neřekneš, která ta nejchutnější houba začala růst, nebo já nevím, jak to mám říct, jo, počkej, to zadání
0: teď jsem
1: a to zvědav, proč.
0: Co z tebe vypadne normálně.
1: Já jsem totiž slyšela, že začala sezóna jedné z nejchutnějších hub, ale nevím, která to je.
0: Já vím, že jsme, takhle, já mám moc rád praváky, jo, pravák je skvělá houba, protože děláš z ní výbornou polévku, můžeš si ji dát do míchaných vajíček, jako do smaženičky, víš,
1: a
0: ale
1: já už vím.
0: Podle mě sezóna hub ještě není, ne, to je tak
1: od srpna. Začala sezóna jedné z nejchutnějších hub, ale lidi se jí přitom vyhýbají, protože mají strach, že si ji snadno spletou za vzhledově velmi podobnou, ovšem prudce jedovatou houbu. Jo.
0: Aha.
1: A ta, o které mluvím já...
0: No. Ty moje, leze to z tebe jak z chlupaté
1: deky. No, protože já ti říkám rovnou, že nejsem houbařka, že?
0: Ty nejsi houbařka.
1: Tak já to jako řeknu dohledávám. Já si myslela, že budeš znalejší v tomhle ohledu.
0: No já ne, ale můj děda třeba ten byl teda jako houbař. Ten měl tu knížku, kterou
1: prd,
0: si
1: prostě,
0: sám
1: nevím.
0: Psal. Na chatě dokonce ty knížky máme ještě, kdyby si chtěla nějakou přivést. Aby se poučila.
1: Tak už asi vím, už jsem to dopátrala.
0: Ano?
1: To, o které mluvíme, ta sezóna té houby, tak to je sezóna holubinky.
0: Holubinka.
1: Zelenkavé, která je asi hodně podobná mochu...
0: Mochomůrce.
1: Mochomůrce, je to
0: Vochomůrce.
1: Správně. Já to od malička říkám špatně. Říkám mochomůrka, ono je to muchomůrka.
0: Muchomůrka.
1: Muchomůrka
0: zelená. Holubinka zelená, jo?
1: Jo, takže holubinka je ta, která...
0: Holubinka trávozelená, dokonce tě opravím, jo, trávozelená.
1: Já mám zelenkavou.
0: No, já mám holubinka trávozelená, je jedlá houba z čeledi holubinkovitých.
1: Jo, tak možná, že mluvíme každý ještě o nějaké jiné houbince.
0: Ne, je to,
1: já
0: je
1: tady
0: to,
1: přímo
0: jsme
1: mám
0: ve,
1: na
0: jsme ve správném
1: zelenalo.
0: oddělení houby stopkový trusné.
1: Vlastně, podívej se, já tady fakt jako jedu online
0: jsem...
1: zprávy z televize.
0: Ale já ti rozumím,
1: oni,
0: já tady koukám, na ní koukám, je to třída. Stopkový trusá, jo. Podtřída, kdyby jsi měla i podtřídu, tak
1: je to
0: houba rouškatá, jo. A řád holubinkovaté.
1: Tak a je to ona teda?
0: Je to ona.
1: Je to ta, o které se bavíme.
0: Jo, a je výborná, tak... já ji dokonce, pozor, známý.
1: Ty známý, znáš,
0: ano. Ona, víš to, a pozor, to, a teď budu vypadat, že jsem houbař jako velký, ale nejsem. Často roste u stromu. Jakože fakt v blízkosti stromu. A vypadá jako
1: muchomůrka. Já, tak ono je to náročné tady s ním pracovat. Víš, viděl jsi někdy les?
0: No.
1: A slyšel jsi o tom, že v lese jsou stromy?
0: No jistě.
1: No, tak...
0: Všude kolem dokola.
1: Já jenom, že hledat, ale myslet si, že houba bude růst u stromu,
0: to je
1: tvrzení.
0: To je co?
1: Jiřík, hodný mistr, opravdu.
0: Bruno Mars pro jistotu.

0: Adam nám píše, teda s váma bych do lesa vážně nechtěl.
1: Máš recht, já bych s ním taky nikam nešla.
0: A já nevím proč, ale náhodou vy ani nevíte, kolik já mám zkušeností díky tomu, že mě maminka brávala jako malého do lesa na houby. Pozor na to. Dokonce nám rostly i ve Výškovicích u baráku takové hříbky.
1: Myslím,
0: bílé.
1: Že jsme přišli na perfektní červnové hecnice. Běžte si na houby tady s pernickým a pak si z toho udělejte smaženici.
0: No ne, ale teď vážně, podle mě v červnu a v červenci ještě hřiby nerostou, ne? To je podle mě záležitost nejdříve půlky srpna.
1: Myslím, že holubinka údajně podle tady to, co tady čtu, má tu sezónu. Jo? Jinak říkám rovnou, já opravdu houby nezbírám, takže netuším.
0: A co kdybychom letos v září spolu na houby šli? Vezmeme si košíček každý a půjdem, co?
1: Víš, že vysíláme ráno, jo?
0: No však půjdem v sobotu.
1: Jo, my půjdeme v sobotu.
0: No,
1: jako ve svém volném čase se mnou... já mám chodit s tebou po lese. No, tak to mě musíš přesvědčit opravdu tak... něčím hodně, hodně zajímavým.
0: Dobře, tak můžeš vzít Ráďu.
1: No, super, no. Naprosto mění situaci.
0: Málo pořád, nebo?
1: Já budu sama a z jedné strany bude jeden do mě hučet a z druhé strany druhý, jo. To já se uklidním v tom lese.
0: Tak pozvu tě na oběd.
1: A přidej.
0: Dobře, Moni, pozvu tě na láhev.
1: A ještě přidej.
0: Tak ti koupím celou flašku.
1: A co je
0: jedem?
1: Láhev?
0: Jedem?
1: Aha. A až
0: tak karton, tak celý karton.
1: Celou basu.
0: Bereš to, jo? Tak v září. No a teď ještě na freši stihneme třeba novinku Major Lazer a nebo taky Jessie J. Tak buďte s námi, za chvilku pokračujeme.
2: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
2: Vyhrávej skvělé ceny!
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Jessie J.
1: To je hlásek jako koní pás.
0: Do dneška mě mrzí, že jsem nestihla ten její koncert na Kalázov Ostrava, když tady byla pár let zpátky. Pak jsem přiběhla nakonec. Úplně stejný

0: Ta je pro více lidí ten den, na který se všichni těší. Jo? Mm-hmm. Pozor na to.
1: Má přijít zvrat, jo.
0: Zvrat?
1: Zvrat. No, ne, budeš, myslím, že ti někdo volá. Můžeš si prosím tě v práci vypnout mobil?
0: Mě nikdo nevolá.
1: Tak počkej, co to je, co to je?
0: To hraje tobě.
1: To hraje počítač,
0: ty tak,
1: jo.
0: Ty tak tady
1: můžeš si prosím tě vypnout počítač?
0: Moniko, můžeš si laskat vypnout?
1: Ale já to vypnu, ale v tom případě se k tomu článku nedostanu. No, tak rychle, co jsem stihla, já se ti omlouvám, to nebyl Honza Prnický, to by hrál počítač. A můžeš prosím tě počkat, protože já potřebuju teďka zpytovat paměť.
0: Já nikam nejdu.
1: No a vydrž, co se stihnu zapamatovat z toho, co tam bylo, jo.
0: Jo.
1: Ve středu přijde teplotní zvrat. Mají být vedra a o víkendu čekáme až 35 stupňů.
0: No, krása.
1: Ale bude to lokální záležitost. Více ti neřeknu, pač jsem musela ten článek zavřít, že? Když mi hrál počítač.
0: Už mi nic neříkej, jo. Tak hlavně, že víme, že přijde zvrat. Pernický málem dostal za uša, protože tady byl konfrontován, že mě hraje telefon,
1: špatně.
0: Přitom já mám vyzvánění
1: ale ty
0: vypnuté.
1: Máš... Jsi vypnutý celý, ne?
0: A už asi jdeme, že? Asi už jdeme. No nic. No
1: takže
0: nic.
1: Ne, to fakt nebyl Honzík, to jako opravdu, teď si nedělá srandu, fakt to byl můj počítač, to nebyl jeho mobil. Takže,
0: takže jaký uděláme trest?
1: Jaký uděláme trest? Já bych si dala trest, že už ten počítač dneska nebudu používat.
0: Dobře, to
1: za
0: je...
1: Za trest, já ho zavřu.
0: Ty Moni, to pro tebe není trest, to je pro tebe osvobození. Zítra ahoj.

0: Hard to Me. David Guetta, Anna Mary, Coil Leroy. Právě...
1: Právě teď.
2: Počasí.
0: Dneska bude spíše oblačno, během dne v Ostravě naměříme v maximech na teploměru 19 až 21 stupňů Celsia. Pokud se tedy chystáte na hory, tak teploty od 17 zhruba do 19 stupňů a oblačná obloha.
1: Fresh zprávy. Tropy jsou na dohled. Už ve středu může být na některých místech první tropický den a o víkendu mohou maxima v Česku dosáhnout až 35 stupňů. V Razové u Slezské Harty otevřeli nově vybudovanou čistírnu odpadních vod. Nová čistírna řeší nejenom odpadní vody, ale taky kanalizaci a zejména přítok kvalitní vody do Slezské Harty. Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost. Dolní Životice budou kraj reprezentovat v republikovém kole. No a ostravský rodák Jakub Dobeš, který hokejově vyrůstal v Havířově, byl oceněný za skvělou sezónu v NHL. V hlasování se dostal do All-Star šestky nováčků základní části NHL. Podobný kousek se z českých golmanů povedl pouze Dominikovi Haškovi. Gratulujeme!
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: Téměř 2 minuty po 9 hodině vyklízíme pomalu prostor, protože přichází Marika Tošková, ale ještě předtím taky ohlédnutí na silnice v metropoli. Pozor si dávejte na Proskovické ulici, kde se srazily 2 osobní auta, je to nedaleko Řízkárny u Orla, naproti čerpací stanice MOL. 2 osobní auta tam jsou v sobě, policie jede na místo. Taky pozor v Havířově a úplně přesně nedaleko Dlouhé Třídy, u kulturního domu Leoše Janáčka. 2 osobní auta v sobě, projedete s opatrností, ale zdržíte se. No a podle informací stále ještě není vyřešena dopravní nehoda na Masarykově třídě v Karviné, naproti nemocnice s poliklinikou. Pozor na to, policie to vyšetřuje, doporučujeme to obět. Další informace si klidně nemusíte nechávat pro sebe. Po celý den je naše linka tady do studia 773 37 136, připravená přijímat vaše vzkazy.
2: Doprava.
3: Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Máte rádi divadlo a humor?
9: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
8: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
9: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
8: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
9: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
10: Letní rande, stylově,
11: Party Sud Morava.
10: Vodní relax i zábava.
11: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A poďme do sveta, priatelia. Slavný herec odhodil hviezdne maniere a otvoril si svoje srdce. Antonio Banderas počas stretnutia s pápežom Levom 14. v Madride prehovoril o viere, umení a aj hrozbách moderných čias. Jeho úprimné vyznanie vyvolalo silné emócie a patril k najsilnejším momentom celej pápežovej návštevy. No, charizmatický Španiel predstúpil pred hlavu katolíckej cirkvi s prejamom, v ktorom otvorene hovoril o sile umenia a hodnota, ktoré podľa neho dnešnému svetu čoraz viac chýbajú. Silnú reakciu publika vyvolali aj jeho slova o súčasnom svete a rýchlom technologickom pokroku. Herec upozornil, že umenie má nenahraditeľné miesto pri zachovávaní ľudskej identity. No a ako budem citovať, vo svete, ktorý sa unáša, je fragmentovaný a niekedy príliš zjednodušený. Nám umenie pomáha znovu objaviť hĺbku a dušu, ktorú ohrozujú umelé inteligencie, ktoré by mali slúžiť ľudstvu a nie naopak. No, proste pápeža úplne dostal a bol z neho hotový, tak to sa len tak niekomu nestane, či?
0: Skandál s Marikou.
2: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
6: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediný až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Co se mu stalo?
10: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
11: Tohle jsem fakt nečekal.
12: Kontaktujte pulari.cz.
13: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
14: Skandál!

Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Doprava. Doprava.
1: Dobré. Jo, dobře, dobře se slyším. Dobré pondělí dopoledne, teď jsem zmátl sám sebe. Na cestách aktuálně máme jednu nehodu. A možná už jsou to spíš jenom následky. Tak kdyby náhodou v Ostravě, na Proskovicích, tedy na Proskovické ulici, dvě osobní a nákladňák dohromady.
0: Doprava. Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava.

0: milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Mami, mami, mimino Stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
8: Oslavit výročí svatby stylově?
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

tak, já jsem tady ještě rychle cvakal na správný profil, který tady vlastně stejně ani nemáme. Musel jsem si prostě najít něco, co se týče podkresu. A dáme si událost, která mě zaujala už, když jsem dneska ráno začal fungovat a kontroloval, co se událo nového přes noc. Tak na všech zpravodajských serverech byly ohlasné zprávy na téma Donalda Trumpa a Iránu, že podepsali dohodu. Nebo takto, spíše se domluvili, že podepíšou dohodu, na což okamžitě cena ropy klesla, barel aktuálně je pod $84. Jenomže už zase odborníci říkají, ne, pozor, protože dohoda by všechny sporné body pouze odložila. Jo, to je o tom, že to je taková dohoda navenek, aby to vypadalo, že Donald dík asi něco udělal, ale v realitě se nic neměnil. Zajímavá informace pro nás, možná jediná, že klesla cena ropy, ale otázka je, co na to české benzínové stanice, že? A naftové. Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radio. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Zabrousím teď na chvilku do světa sociálních sítí a je tady celkem zásadní informace, která by se dala s klidem nazvat jako přelomová a myslím si, že byť je tady zatím z Anglie, tak v relativně krátkém čase se dostane i všude jinde. Britský premiér dnes představil plán rozsáhlé reformy ochrany dětí na internetu a v rámci těch věcí, které tam jsou vypsány, tak taky bude zákaz přístupu na vybrané sociální sítě dětem mladším 16 let. Mně to dává smysl. Vidím to jako perfektní a dobrou myšlenku, jenomže zase je tam takové to naše typické české ale. Jenomže všecko se bude dát obejít, že jo? Uvidíme, jak to budou mít vymyšleno, jestli se budou muset skenovat občanka nebo něco, ale i to se dá dneska vyřešit, bohužel. No, jsem zvědavý, protože kritici říkají téměř to samé, že vlastně to nemůže vyřešit ten hlavní problém v tom, že dokud ta technologie bude jakkoliv zneužitelná ve smyslu, že to obejde to zabezpečení, což asi nebude existovat tak rychle systém, který by nešel obejít. No uvidíme, jaká bude praxe, držím tomu palce.
1: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
2: Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
1: Vyhrávej skvělé ceny! Oh, oh.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Růžový soud. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love. Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
0: JJ. A neb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila.
7: Tak dáme jednu rychlé upozornění dopravní, které tady přišlo z něčí vlastní domácí zahrádky. Tak děkujeme nejmenovanému Hujerovi, ale samozřejmě nemyslím to ve zlém. My jsme rádi, že vám můžeme upozorňovat na to, co by vás mohlo stát nějaké peníze. Takže v původním znění z titulky to zní asi takto.
8: Zdaré, Jirko, po porubě se pohybuje neoznačený Kodiak. Jo? Před 20 minutama zhruba byl na Martinovské a lovil, tak jen tak informativně.
7: A já jsem teda ještě mezi tím zjišťoval a je v šedé barvě, jo? Takže šedý, neoznačený, vesměs se to dá poznat tím, že má černé okna, že jo, klasika.

0: Doprava.
1: Doprava. 5 minut zbývá zhruba do 11. hodiny. Na cestách ku podivu žádná komplikace, tak se jezdí o 106.
0: Doprava. Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Posloucháš Fresh Radio.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Nějak se doslova do písmena roztrhl pytel s těmi songy, které se údajně vztahují všechny k aktuálnímu mistrovství světa ve fotbale. A jak už jsem tady několikrát říkal, tak nejsem úplně fanda fotbalu, tak teď rychle hledám, kdy budou hrát Češi další zápas. Ale zajímalo by mě spíš, než kdy budou hrát, jak třeba, pokud poslouchá nějaký odborník, jakože, který fakt sleduje ten fotbal a žije tím, tak jak třeba typujete další výsledek, jo? Protože ten první s Koreou, že jo, se prohrálo 1-2. A už jsem to našel. Ve čtvrtek 18. června Česko s Jihoafrickou republikou a další čtvrtek Česko versus Mexiko. A já jakožto totální fotbalový like, tak bych si řekl, že Jihoafrická republika to musí ty naši přejet jako kaluš. Ale realita samozřejmě může být úplně jiná. No schválně, podívám se za chvilku, jak vypadají kurzy.
1: Jirka Javorský je fresh. Buď taky.

0: Fresh Radio.
1: Tak, jdeme na ten fotbal tedy ještě jednou. A napůl jsem to trefil. Jeden zápas, to znamená tento týden, kdy hraje Česko s Jihoafrickou republikou, tak tam jsem favorité, protože na výhru Česka 1,79 a na výhru Jihoafrické republiky 4,7. Tak tam je to jasné, že jo? Ale ten druhý nevypadá moc dobře, protože tam je na výhru Česka 4,44 a na výhru Mexika 1,84. Tak tam evidentně Mexikáni jsou lepší fotbalisti, ale tak to se dá čekat, že jo? Ty latinskoamerické země, ti mají k tomu fotbalu asi nejblíž. No, tipy od vás nepřišly žádné, ale jsem se vlastně ani neptal. Ale mám tady stížnost, že jsem nezmínil, že dneska slaví Vít. No, jako pardon, ale my nezmiňujeme moc jména v kalendáři. Každopádně dobře, když už jsi mi napsal, tak všechno nejlepší všem Vítům. A teď pátrám, že to je takové, jestli je to stejné jako Vítězslav. A vypadá to, že Vít normálně není. Mužské křestní jméno, které pochází z latiny, jeho význam se pojí se slovem vitus, tedy veselý, živoucí nebo radostný. Někteří odborníci hledají jeho původ v německém weit, tedy široký, rozlehlý, rozsáhlý. Ano, gratuluju širokým vítům.

0: Už jsem to tady rozebíral v předchozí hodince, že vlastně po té, co Donald Trump oznámil, že se chystá podepsání dohody o míru s Irákem, tak spadly ceny ropy. A teď je tady čerstvá zpráva další, pozitivní, pro ty, kteří třeba hodně využívají plyn, tak padají ceny plynu na základě oznámení o tom, že se konečně dohodnou. No, já bych byl opatrný s tou dohodou. Zatím je to jenom zase taková jedna z mnoha hlášek, které za ty týdny a týdny Donald Trump trousí a ne vždycky je to pravda. Tak uvidíme. Uvidíme, mají to mít během několika dnů podepsáno.
1: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech After Party s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
6: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: JJ Jirka Javorský je fresh.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny! JJ

Mám jednu a dám si k tomu ten oficiální podkres. Doprava. Mám jednu nehodu větší, ne z našeho regionu, ale z celé republiky v Pozovkách. Pokud zrovna teď míříte na Prahu, tak u Benešovska, u pražského Benešovska, D1 víceméně téměř stojí, protože je tam nehoda 4 kamionů. A zatím se to snaží policisté aspoň v jednom pruhu nějak provizorně řešit, ale už tam jsou kolony, takže na Prahu aktuálně nejezdit. Já doporučuji do Prahy nejezdit vůbec, ale to už je každého věc.

0: Takový střet generací. Baví mě ten song, i když pravda někteří vytýkají, že Madonna jede vyloženě účelově, zaměřuje svou novou muziku na komunity a minority a podobně. Ale jako ode mě to zní dobře, to je marné. Když jste Madonna, tak máte na to zaplatit si ty nejlepší producenty a tak dál. Jdeme na něco smutnějšího. Asi jste zaznamenali včerejší nehodu v Chorvatsku, kdy se srazila plachetnice s katamaránem. A vlastně dneska ráno se psalo, že chorvatští záchranáři vyslali dron, podvodní dron na hledání toho chybějícího těla, tak už ho bohužel tady našli. A aktuálně, protože je taky v té potopené plachetnici, tak aktuálně řeší, jak to tělo budou vytahovat ven. Asi to není úplně jednoduché, asi je tam nějak zaseknutý. Tak se ozvíme dopoledne, jak to dopadne.
1: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Krajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
4: Fresh Radio!
5: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava.
1: A já tak říkám, čím to je, že vlastně některá města, když se řeknou už jenom ty názvy, tak každý udělá aha, jako třeba Brno. A nebo blíže našemu regionu Bruntál, tak tam máme nehodu v části zvané Andělská hora. Když jedete z Andělské hory směrem na Pustou Dunou, tak tam potkáte komplikaci aktuálně, protože se tam srazilo osobní auto, nemám tedy informace s čím, a je to taková spíš polookreska, takže se tam hůř projíždí.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: dinosaura.
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
0: On chodí. Jde k nám.
1: Jo, už to skoro mám.
0: Je, ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

0: ekologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Siesta. A Radek Erben mluví s těmi, o kterých se mluví na Fresh Radio.
4: Dobré poledne, 12 hodin 3 minuty, tady je James Hype. Ferrari.

0: Pondělí 15. června, jasně, pondělí, je třeba to trošičku rozvířit tady i odpoledne na Fresh Radio, abyste nebyli zdeptaní z toho, že jste po víkendu odpočatí a teď už jste zase úplně zničení. No, my jsme tady od toho, abychom vám sypali pohodu a teď to řeknu trošku anglicky, abychom vám sypali funky feel good house. Přesně takhle zní ta další skladba, která má hezký název, It's So Nice, tedy je to hezké, je to milé, je to pěkné a mají na svědomí kluci z Amsterdamu, Another a taky Eddie. Amsterdamský house, funky, nálada a všechno dohromady, tak co, berete? No hrajeme to nově, tak si myslím, že se to bude 100% líbit. Hezké poledne!
1: Fresh Track, novinka na Fresh Radio.

0: Gabry Ponte, Sean Paul a další teď ve 12.16 na Fresh Radio. A za chvilku to bude trošku o rvačce, trošku o žíněnkách a trošku o třineckých a ostravských zápasnících. Takové to malé zápasnické okénko s Monikou je vždy v pondělí kolem 12.30 tady, tak za chvilku se dočkáte, jak úspěšní borci byli.
1: Požádat o ruku stylově? Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Fresh Radio.

0: kávička teď na Fresh Radio. Doufám, že si jí dáváte k tomu ještě něco sladkého. Remedy a Manuel. Za chvíli třeba Clean Bandit, Kungs a další. Přátelé, máme pro vás zase něco ze sportu, protože si říkám, že je takový sportovní, dejme tomu klání, sportovní klání v zápase Třinec, Ostrava a tak dále se opravdu hodí i do Fresh Rádia. Monika o tom něco ví, tak Moniko, je tady malé zápasnické okénko.
1: Malé zápasnické okénko na Fresh Rádiu je po týdnu opět tady. Máme za sebou další naprosto mimořádný víkend v srdci slezské metropole. Poté, co jsme minulý týden hostili evropskou elitu, Ostrava v sobotu znovu žila zápasem. Tentokrát se vše točilo kolem volného stylu na memoriálu Jiřího Klepca v Nové Bíle. Ačkoliv naši sokolíci z Ostravy tentokrát ladili formu na další výzvy a měli volno, podporovali jsme naše kamarády z Třince, kteří na Žínince předvedli naprosto fenomenální výkony. Třinečtí zápasníci potvrdili svou vysokou úroveň a z Ostravy se odvážejí cenné medaile. Na třetím místě se v silné konkurenci prosadil Vítězslav Křižánek. Stříbrnou příčku a skvělé druhé místo vybojovali Vojtěch Hurtík a Ruben Stebel. A nejvyšší stupínek, tedy zlatou medaili, pro Třinec vybojovali Viktor Mazgaj a Eliáš Postovka. Velká gratulace všem medailistům. Fresh
2: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Britští Mozarti na Fresh Radio, Clean Bandit, Sean Paul a Anne-Marie. Nádherné rockabye. Teď je 12.37. Přátelé, tak Donald Trump oslavil 80. ve velkém stylu, ale místo toho, aby sfoukával svíčky z dortu, tak si u Bílého domu postavil klec. Doslova a do písmene, však to víte. Ano, na South Lawn, tedy na trávníku Bílého domu, proběhla UFC show Freedom 250. 7 zápasů, oktagon, přelety letadel, Dana White po boku prezidenta, samozřejmě jeho manželka, a k tomu oslava 250 let Ameriky. Jednoduše taková narozeninová party a la Amerika. Já jsem se na to díval ještě dneska ze záznamu u snídaně a říkal jsem si, jak je to všechno totálně dokonalé, jak ty nástupy přes oválnou pracovnu a vůbec přes ty místnosti v Bílém domě jsou vymakané. Já jsem tam neviděl žádný zádrhel, samozřejmě co se týká techniky, tak jedna s hvězdičkou. Prostě všechno fungovalo na 100%. No a potom ta sportovní stránka. Náš oblíbenec Alex Pereira dostal nakládačku v té váhové kategorie vyšší. Musí se dávat bacha. Možná bych byl doporučil, ať se vrátí zase do té kategorie, kde vyhrával. To je jedna věc, ale co mě překvapilo, Ilja Topuria, který neprohrál ještě ani jeden zápas, dostal na budku od Justina Gaethjeho, ale to jako ve velkém stylu. A dokonce i Donald Trump smekl před Justinem tu svoji pomyslnou čepici USA. No, bylo to velké i co se týká sportovních výkonů. A tak mě napadá, jestli jste i vy měli někdy nějakou podobnou šílenou oslavu narozenin. Dejte vědět, mě to zajímá.
1: WhatsApp 77 337 136.
2: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
5: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
4: Kontaktujte pulari.cz.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
7: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech after party s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
8: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Máte rádi divadlo a humor?
9: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
1: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
9: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
1: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
9: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
10: Siesta.

0: No, že někdy Dipla přivítáme ve světě country, to bych neřekl. Cameron Whitcomb společně s ním. Tady je Fresh Radio, my jsme se před chvilkou bavili o UFC, o UFC 250 a oslavě narozenin Donalda Trumpa, měl 80 a bylo to velké, co se týká bojových sportů. A tak jsem se ptal i vás, jak jste vy třeba slavili narozeniny, nebo jak byste oslavili narozeniny. Tady je jeden názor za všechny, napsal Jirka. Hele, kdybych měl narozeniny jako Trump, tak nechci UFC u Bílého domu. Mně by totiž stačilo, kdyby se celá rodina sešla včas a nikdo po půl hodině neřekl, no, tak my už pomalu jdeme. Jirko, člověče, to mi něco připomíná i moje narozeniny, že buď nemá nikdo čas, anebo když už tam jsou, tak mají plné ruce práce mi říct, že už zase musí jít. No, dejte nám vědět, jak jste slavili, nebo byste rádi oslavili narozeniny.
1: WhatsApp 77 337 136.
0: No a teď tedy Swims, který se ukáže taky na Colors of Ostrava a jeho skladby budou tlumočeny do znakové řeči. Paráda, co? Těšíte se na půlku července? Já teda rozhodně. Tady je The Door, tedy Swims a Cyril.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: forget you. Shakira, Rihanna. Doprava. Doprava. Dávejte pozor na D1, na 329. kilometru, je to ve směru z Ostravy na Olomouc, stojí porouchané vozidlo, je to tam trošku komplikované, počítejte se zdržením. Teď D48, 17. kilometr, trasa Bělotín Nový Jičín, tady máme porouchané vozidlo, taky komplikace a krátké zdržení. A ještě se podíváme do Frýdku Místku, v ulicích Beskydská Příborská je nehoda osobního a nákladního auta. Je to bez zranění, ale i tady nastávají komplikace. Tak šťastnou cestu a dávejte pozor.
1: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
1: Siesta a Radek Erben.

13 hodin 9 minut, přátelé, kdo by tohle neznal. Jasně. Elton John a Dua Lipa. Když jsem tohle kdysi slyšel v autě, dokonce to hrál veřejnoprávní rozhlas jako první, tak jsem zastavil a říkám, tyjo, to je bomba. To je fakt geniální remix, který se totálně povedl. Jsou tam takové ty zvukomalebné tóny. No, mají to na svědomí australští Pnau a kluci se samozřejmě pochlapili a pozvali Malej Zan, což je zpěvačka ze Spojených států, která přidává takovou klubovou drzost a energii. Tak pojďte na to. Crash! Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

Hezky zvesela do pondělního odpoledne s Fresh Rádiem. Tohle byly DNC, Cake by the Ocean, Martin Solveig, Intoxicated. Tak na to se dost těším. A Robin Schulz za malý okamžik, Better Times. No ale teď otázka na tělo. Já věřím, že to všichni víte, ale co jsou to hranolky? Tohle se řešilo ráno v Bon Appetit. A jak to dopadlo? Za 6 minut prozradíme detaily. Hezké odpoledne.

0: Po tom následujícím vstupu z ranního vysílání Bon Appetit, které probíhá každý všední den mezi 6 a 9 na Fresh Radio, dostanete chuť na hranolky, to vám garantuju. Best
1: of Fresh. Nejoriginálnější hlasovou, to znamená, že hranolky, teď ve vašem podání se poslechneme.
2: Ahoj, hranolky, to jsou pochoutky z brambor.
1: Pochoutky okay, z brambor.
3: Dobře, Romane.
1: OK, dobrý, tak jo, tak pojďme dále,
3: co
1: protože...
3: Co jsou to hranolky ještě?
1: Radim odpovídá, jo.
3: OK.
2: Jej, to jsou takové ty týčky, které to auto drží, no. Nebo ne. A nebo to jsou takové ty někdy gumové věci, co si zdrkáme do pusy, když to je dlouho na vzduchu.
1: Jo. Ty jsi někde od Hany, nebo jako co?
3: To by daleko, kdyby vyhrál.
1: Od Brna.
3: Další, pojďme ještě originální.
1: Tak počkej, třeba tady Martina Vařechu, jo, tak ten by se proměnil, ten by se vyloženě jako
3: tak
1: na food festival hodil.
3: Tak ještě poslední hlasovka.
1: Tak pane Vařecha, pojďte.
4: Ahoj, no hranolky jsou přece smažené brambory.
3: No.
4: Ve tvaru hranolku.
1: Jak i sám se tomu zasmál nakonec, slyšel?
3: Za mě tohle bylo a nejlepší, já
4: ahoj,
3: jsem to slyšela.
4: No hranolky jsou přece smažené brambory ve tvaru hranolku.
5: Best of Fresh. Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Co se mu stalo?
9: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
10: Tohle jsem fakt nečekal.
11: Kontaktujte pulari.cz.
12: Letní rande, stylově,
13: party sud Morava, vodní relax i zábava.
14: Růžový sol, největší výběr potěšení pro všechny.
15: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic, Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
16: No, super.
17: Co no super?
16: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
17: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: Offenbach, taky Daddy Yankee a Snow, anebo Jonas Blue. Posloucháte Fresh Radio a pojďme do Itálie, protože já si myslím, že asi spousta z vás se do Itálie vydá v létě v rámci dovolené a teď si řeknete, no tak všechno známe, pizzu, kafe, moře a tak dále, ale pozor, Italové, to je země nepsaných pravidel. Znovu to připomínáme nahlas a vy to asi víte, že dát si třeba kapučínu po 11. dopoledne je faux pas, protože Ital vám ho nejspíš dá, ale možná s pohledem typu, no jo, turista, tak ho necháme u toho být. Nebo jíst svačinu u památek, třeba si sednout na španělské schody a jíst paníny, to by mohlo být docela problém a možná přijedou i karabiněry hezky a dají vám pokutu. A ještě jedna věc, parmazán na těstoviny s mořskými plody. To Italové berou skoro jako urážku kuchaře. Tak dobře, tak kdybychom to převedli na Česko, tak u nás si taky vysloužíte zvednuté obočí, když si k řízku dáte třeba rýži, a nebo když poprosíte o cukr, protože to pivo je moc hořké. No, tak stručně řečeno, ano, každý ať si dělá, co chce, ale v té Itálii přece jenom, pokud nechcete být středem pozornosti, zrovna v tom negativním slova smyslu, tak kapučínu po 11.
1: Fresh Radio.

0: Výborný Usher na Fresh Radio. No a pojďme se podívat na 16. hodinu, protože to je opět, sejdeme se na Freshi. Těším se na vás já a taky můj kolega Jirka Kratochvíl. A dneska dorazí velmi zajímavý host, protože to je doktor Otakar Lucák, který možná podle jména ho znáte někteří, nebo některé. Ano, plastický chirurg, ale taky podnikatel a člověk, který vybudoval vlastní kliniku, pak ji prodal a pustil se do úplně nového biznesu, nové životní kapitoly. Třeba záchrany zámku v Dolní Lutyni. Pokud bydlíte v Dolní Lutyni a okolí, tak jestli víte, o čem mluvím. Je to neuvěřitelné, co všechno tam dokázal a co všechno ještě chystá. Takže o medicíně, o svobodě, odvaze i velkých snech dnes odpoledne sejdeme se na Freshi s Otakarem Lucákem. Nezapomeňte, že vysíláme mezi 16. a 17.
1: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý dinopark.
3: No, super.
5: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
6: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: To je Pecka Ray na Fresh Radio. Kolik máme? 13.59, blíží se 14. hodina.
1: Doprava. Doprava.
0: Opatrně v Bohumíně v ulici 9. května hlásíte nehodu osobního auta s cyklistou. Na místě jsou záchranáři, probíhá vyšetřování nehody. Tak paka. A ještě připomínáme D1, kde byly už od dopoledne komplikace na 329. kilometru ve směru z Ostravy na Olomouc. Stojí tady porouchané vozidlo, očekávejte menší zdržení. Za chvilku rychlá rota, Marek s Mikaelou, já jsem Radek Erben, těším se příště. Ahoj!
1: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Mami, mami, mimino stegosaura.
8: Vteřinku, jenom něco pošlu.
7: On chodí, jde k nám.
8: Jo, jo, už to skoro mám.
7: Je, ty seš ale rostomilej.
8: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
9: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
10: Fresh Radio.

0: večer na 14.08 a opět vás zdraví Marika Michaela, vaše rychlá rota. Krásné odpoledne ještě jednou.
1: Ahoj všichni, jak jste se měli o víkendu, jak jsem měla ty, jak jsem se měla
0: výborně.
1: Já? To je dobrá otázka.
0: Já jsem se měla skvěle a doufám, že jste měl taky skvěle a všichni se měli skvěle.
1: Ježišmarja, ty jsi tak strašně pozitivní, ano, bylo to naprosto úžasné, ale co jsme dělali nebo co jsme nedělali, povíme si samozřejmě v dalším vstupu.
0: Tak jo, a víš, co se mi ještě dneska stalo?
1: Vidím, že máš další auto.
0: Pravda, přijela jsem tramvají, zbytek poté. Fresh. This is a party song that makes the party going on.

0: Víkend za námi, pondělí před námi a celý týden vlastně taky.
1: Denzel, pump it up.
2: Oh yeah, oh yeah.
1: Tak pojďme na ten víkend. Jaký jsi měla víkend?
0: Já jsem měla skvělý.
1: Já vím, že ty jsi měla v pátek, nebo jsi byla na tom koncertě tady ve fabriku.
0: Ten byl brutálně úžasný.
1: Povídej, přeháněj.
0: No prostě, jak jsem to napsala, super sexy funky, jako bylo to fakt úžasné, skvělá atmosféra, kluci hráli jak páni bozy. Zdravím tím i Matěje, který vyhrál lístky, ten se dokonce přišel představit, zamávat, pozdravit, takže díky za to,
1: no, super.
0: Že jste i s náma takhle.
1: No a jak to skončilo?
0: No skončilo to výborně, kluci dohráli a pak se, já nevím, tady do půl jedenácté kecalo.
1: A dál?
0: A pak jsme šli na Stodolní velmi slušně a poklidně si sednout ještě na pivo, já teda na kolu, protože jsem řídila, jsem byla autem. Pokecali jsme, no a dobré, fajné. Takže na druhý den odletěli a byli spokojení a říkali, že přijedou zase za rok až do Brna teda. Nebudou v Ostravě tentokrát, no, někdy v dubnu. Dřív tady nebudou, jinak mají tour.
1: Jasně. No tak, tak super, no. A co sobotu?
0: Sobotu já jsem normálně zjistila, že i když už jako nepiju, ale jdu spát třeba ve 2 ráno, tak jako už jsem utahaná, jo, takže jsem proležela. Teda takhle, můj plán byl, protože mělo pršet,
1: ano.
0: Což nepršelo, aha, bylo hezky, tak já jsem říkala,
1: jak kde teda,
0: jak
1: jo?
0: Kde? Má pršet, já nebudu nic dělat, ať prší, celý den ať prší.
1: Mm-hmm.
0: No nepršelo, ale i přesto jsem to strávila v posteli. Jakože jsem nedělala takhle nic, ale já jsem skládala písničky. Takže dva nové songy, pracuju na tom, že se vždycky blíží ty Beats for Love, každý na mě tlačí, jestli mám nějakou novinku.
1: Ano, ano.
0: Tak je, jo.
1: A je ten song jeden o rádiu a o tvém kolegovi moderátorovi? Není,
0: no,
1: dobrý,
0: v pohodě,
1: nemusela si. Ne, dobrý, v pohodě, díky, ahoj.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

0: archeologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Oslavit výročí svatby stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
7: Máte rádi divadlo a humor?
8: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
7: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
8: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
7: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
8: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
9: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikaelou.

0: Pravda nebo lež?
1: Naše vaše oblíbená soutěž je tady i při pondělku.
2: Pravda nebo lež? Než řeknu zákeřnou otázku, zeptám se tě, protože ty to víš, máš u sebe komputer. O co hrajem?
1: 2000 korun do obchodního centrum Forum Nová Karolina.
2: Se někdo bude mít a v pátek může jít shopovat, ne v pátek ne, ale od soboty může jít shopovat a může utratit celé 2000 korun. Já bych to asi projet, čověče.
1: Já ne, já bych si něco koupila hezkého.
2: Fakt, mm-hmm. Ok, jdeme na zákeřnou otázku opět a zase. Dobře mě poslouchejte, je pravda nebo lež, že Mikaela si v pátek v jednu v noci pochutnávala na stodolní na kebabu?
1: 777-337-136.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio! Extáze Music Channel!

0: Pravda nebo lež?
1: Kdysi dávno Suzy Quattro a taky Chris Norman, Stumbled In, teď to předělal Cyril a to už je taky dávno, to už je 4 roky určitě. No a my se teda vrátíme zpátky k pravdě nebo lež, tak já to musím prozradit, samozřejmě je to lež a chyták byl v tom, že v 1 hodinu si Michaela nemohla dávat na stodolní kebab, protože ve 1:45 šla na tramvaj.
2: A je to lež, jako víš, taky si uvědomte, že je sezóna plavek, jak bych asi vypadala, kdybych žrala v 1 kebab.
1: Úplně krásně tak, jak vypadáš teď.
2: Nedala bych si ho, normálně bych si ho dala, většinou, když bych byla po pivku, tak bych si ho dala o to tuplem, ale ne, já jsem tentokrát neměla, takže jsem opravdu odcházela po kole a nedala jsem si ho, takže to byla lež, jako víš, no jdeme si pustit nějaké ty hlasovečky, které tady máme, dívej se třeba tuhle.
3: Čaute, tak pokud to nebylo na drinku, tak si myslím, že to byla pravda.
2: Ne.
4: To bude lež.
5: Zdravím. Ne, myslím, že říkala, že měla kofolu, měla pití.
1: Jasně, protože řídila.
5: No doufám, že jsem dobře slyšela.
1: No, určitě jste slyšela.
2: Dobře. No jo. Dobré odpoledne, já myslel, že kebab na strolní už v loni skončil.
1: Tak to jsem tam pěkně dlouho nebyl, protože co já vím, tak ten člověk, který ho tam měl, ten nejlepší kebab, řekl bych skoro na celé Ostravě, tak už tam měl 2 provozovny. Tak je to možné, že skončil, bro?
2: Já jsem se toho popravdě nevšimla, já jsem šla přímou čarou na tramvaj, já jsem se bála jít sama, takže jsem se neohlížela doleva ani doprava.
1: Ty jsi dala klapky na oči a šla si.
2: No nic, každopádně gratulujeme Jiřince, koncové číslo 845, ta postupuje do pátečního finále.
1: Gratulace.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
7: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz
0: Fresh Radio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: jsem to dalo feed Michael Bubble Spicy Margarita, to je předělávka vlastně Michael Bubble svojí.
1: No dobře ty.
0: No to vím.
1: No seš dobrá, znám, to jsou... no perfektní, no rychlá rota je tady stále s váma. První hodinka jde pomaličku ke konci, ale já bych vám chtěl říct, co se mně stalo vlastně o víkendu.
0: A neřeknu
1: úplně všechno, jako chtěl jsem říct jenom, že v pátek jsem hrál za Aleše v jednom klubu v Rožnově pod Radhoštěm a byl jsem velice překvapený, že i v téhleté době se dokáže nějaký ten klub jakože naplnit.
0: Že bylo, tak to
1: bylo to super, opravdu jako klobouček, no. Hmm. No a pak se něco dělo v sobotu a co se dělo v sobotu, tak až
0: necháš na potom,
1: příští hodině. No.
0: Jinak milí zlatí, vy co jste teďka nepostoupili do finále soutěže Pravda nebo lež, tak nebuďte smutní. My v další hodince budeme hrát o dva lístky na Tuning Show.
2: Fresh Radio. Jsme Metropolitní Radio. Yeah.

0: Doprava. Jak vypadají pondělní silnice teďka odpoledne v ulici Vratimovská, Slezská Ostrava? Havarovaný autobus osobní a osobní automobil, opatrně tam. A teďka pozor, v ulici 9. října v Bohumíně, tam probíhá vyšetřování nehody osobního automobilu a cyklisty, tudíž tam je to opravdu nebezpečné. Dávejte si prosím pozor, protože probíhají záchrana vyprošťovací práce.
1: Doprava?
2: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
4: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve Fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve Fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
7: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
2: Kontaktujte polary.cz.
8: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Rychlá rota.
10: A neb dva, co nezastavíš. Rychlá rota. S Markem a Mikaelou na Fresh Radio.
11: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just so forever, see to stay.

0: Bruno Mars, The Lazy Song. Kdo je lazy dneska při pondělku, tak se tomu vůbec nedivím.
1: Já myslím, že všichni.
0: Myslíš, že všichni?
1: No tak jako asi tak dobře, tak 50% určitě, no.
0: To by tak mohlo být, to odpovídá asi.
1: Jo.
0: Jak jsem měl Marek o víkendu, jste z poloviny slyšeli, víte, že jeden klub byl plný, bylo to Rožnově, říkám
1: to. Jo, v Rožnově, takže... říkáš to dobře. No a v sobotu jsem měl dohrávat Dny města Břidličná a tam musíš jet přes Bruntál. Jenom Bruntál, to samo o sobě, to je prostě šílené město. Myslím tím v pozitivním jakože slova smyslu. A teď si představ, že přijíždíš do toho Bruntálu, jo? A tak nejenom, že přesně předtím věr, že vidíš takového do údolí, jak kdyby. No a je tam semafory, jsou tam, upravujou tam, možná tam rozšiřujou cestu. A teď prostě teď tam vyjíždíš, čekáš tam nejdřív 10 minut, pak tam vyjíždíš a normálně všude bylo krásně a nad Bruntálem totálně černo. To bylo taková brána do Mordoru, taková šílená věc. Jo, tak jak jsem jakože projel, všechno bylo v pohodě, no a odehrál jsem to v té Břidličné taky super, lidi tam byli úžasní až do konce a prostě jako fakt se to vydařilo, pan Ďurica byl taky dobrý, Adam tam hrál naživo přede mnou, super. A teď jedeš zpátky, jo? A teď vyjíždíš zase do toho Bruntálu a ještě se mi nestalo, abych z té Břidličné jel a nevzali mi policajti v noci, jo? To je prostě, to je skoro 100% pravidlo, že tě v noci někde vezmou v těch místech policajti. No a taky, že jo, projížděl jsem tím Bruntálem, než jsem se dostal zase na tu výpadovku nahoru do toho kopce před ten semafor a už jsem v zrcátku viděl za sebou policejní blikačky. Auto a ještě neblikali. Jeli za mnou asi, já nevím, asi 600-700 metrů a v tu chvíli, jak se rozjeli ty blikačky s nápisem stop, tak proti nám jelo auto a jemu svítilo jenom jedno světlo. Tak to změla vidět ti policajti, jak to přes ručku otočili na opačnou stranu a fičeli za ním. A jeli za ním a já říkám, tak děcka, poprvé vyjíždím v noci z Bruntálu a nebere mě policie.
0: Těsně, ale přece. Fresh track. Novinka na Fresh Radio.

0: Jak jsem říkala v minulé hodince, já jsem dneska přijela tramvají, abych se stáhla auto další. Jo, já vím, že to už je vtipné, tady ty historky už kolují Ostravou, já a auta. Nicméně já jsem si vzala do tramvajky a vždycky velmi ráda poslouchám hudbu, víš, muziku, konečně jako
1: ano.
0: Tu, co já chci, já mám na to prostor a čas, takže jsem si vzala svoje sluchátka, krabičku, jo?
1: Ano,
0: a teď
1: dívej. Aha, ona je prázdná.
0: Ona je prázdná, ale děcka, kde jsou ty sluchátka? Já nevím.
1: Nekece.
0: Ne, já nevím, já prostě nevím, takže já dneska večer budu hledat svoje sluchátka.
1: Já se zeptám jinak, to asi nesou jablečné sluchátka, že jo?
0: Toto je JBL-ko.
1: Aha, dobrý, no, tak protože kdyby to byly jablečné sluchátka, tak bys je mohla najít v aplikaci najít.
0: Jo, to jde, jo.
1: No.
0: No vidíš, tak tam ještě nejsem teda. Tam ještě nejsem, ani nevím, že to jde. A no,
1: doporučuji
0: já si dám
1: koupit si sluchátka.
0: Ne, oni někde jablečné. Budou. Já si... Marečku, tyhle jsou zatím fakt dobré a funkční, takže já zase asi úplně
1: nepotřebuju.
0: No jo,
1: ale zase nemáš v té aplikaci, víš? Takže
0: no to nemám,
1: když
0: ale
1: ztratíš,
0: o to větší,
1: tak je nenajdeš.
0: O to větší je to dobrodružství. Já tak jako troufám si tvrdit, že budou v nějaké kapse. Doufám, že nevyprané.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: No, super.
5: Co no super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Fresh Radio.
8: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
9: All day, every day.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
2: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
2: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Zlomené být, jak my říkáme, Sigma, Feed Joey, jak se to, tak teď jsem se zasekla, dobře.
1: Hele, buď úplně v klidu, počkej. Já mám tu televizi tak daleko, že bych na to neviděl ani s brýlema.
0: Je to na rohu, je to na rohu, jo. My teďka nejsme na rohu, my jsme stále ve studiu a to, co se bude dít teďka, je to, co jsme slibovali. Zahrajeme si o dvě vstupenky na Tuning and Cars Food Festival, který je v Trojhalí.
1: Ty jsi to tak úžasně řekla, že jsem ti nerozuměl, řekni to srozumitelně a v celku.
0: Prosím vás, Tuning Show v Trojhalí, která je o tomto víkendu, samozřejmě tam taky gastrofestival, to vše vás čeká. No a vy teďka můžete vyhrát dva lístky. Dva lupínky, takzvané.
1: A dáme otázku úplně zákeřnou, jako vždycky, protože to bych nebyl já, abych nebyl taková ta, takové to prasátko, abych byl nejhorší ze nejhorších, ano. Otázka zní, jedním z hlavních hostů loňského festivalu byl úžasný kuchař. Který to byl? Nápověda?
0: Zdeněk. Ano.
1: Zdeněk.
0: Šefe.
1: Zdeněk.
2: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio. Pojďte.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Grafik Burna Boy, daj, daj. Hele, není to ten Burna Boy, co měl dorazit tenkrát na Kolosy a nedojel? Byl to on nebo ne?
1: Já nevím, neznám ty lidi z druhé směny.
0: No,
1: jdem to rozseknout, tu soutěž.
0: My tady máme vyhlášení naší soutěže o dva lístky na Tuning Show, které bude teďka o víkendu v Trojhalí. Ano, ahoj, Zdeněk Polraj.
1: No, jasně.
0: Den.
1: Já myslím, že nápověda byla víc než jako jednoduchá.
0: Jednodušší to už
1: dobrá,
0: být nemohlo.
1: Nemohlo to být jednodušší.
0: To už fakt ne, jako ano, šéfe Markovi neříkám, to vám muselo dojít.
1: No, hlavně pokud budeme takhle hrát dál, tak ty otázky budeme směřovat taky k těm autům, protože to není jenom Garden Food Festival, ale je to samozřejmě Tuning Show Trojhalí, že?
0: Gastro and Food Festival.
1: Pardon, gastro, zahrada ne.
0: A ty, ale zahradní festival by se tam taky hodil.
1: Tak já bych griloval, až bych bečel.
0: Jo, já bych ty chytky, víš, do té zahrádky pěkně ještě nasadila. No, hele,
1: nejlepší
0: Aneta,
1: je grilovačka na zahradě právě.
0: Grilovačka na zahradě,
1: Aneta,
0: to je
1: koncové
0: pravda.
1: Číslo kolik?
0: Už to hledám, 846, tak gratulujeme.
1: Gratulujem.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz. Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Marek a Michaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: Za malou chviličku nás vystřídají naši dva fešáci Jirka a Radek, protože bude sejdeme se na Freši.
1: Sejdeme se na Freši a dneska mají super speciálního hosta. Jo. Mají vyloženě hosta, který je pro všecky vás ženy.
0: Nejenom, ale...
1: Ale většinou. Hele, z 90%.
0: No, já si myslím, že to už je moc velké procento. Já si myslím, že v dnešní době už tak 70% žena, zbytek i muži.
1: No, když myslíš, já znám asi jenom dva lidi, kteří si nechali upravovat jakože oční víčka nebo něco, ale většinou vy ženy, vy to máte jinak.
0: Jo, možná v tvém okolí, ale ty mladší ročníky, mi už přijde, že i muži se běžně nechávají teďka upravovat. No, ale samozřejmě ne v takovém množství.
1: Ano, a pak se jim říká ono. Dobře, kdo to je?
0: Přivítáme pana doktora Otakara Lucáka, tedy známého plastického chirurga, ale také podnikatele a člověka, který, představ si, zachraňuje zámek v Dolní Lutyni. Tak tohle budou mít kluci dneska. Sejdeme se na Freši.
1: Super. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: Jedna dopravní nehoda nahlášená, ta se stala v sedlišti u Frýdku Místku, kousíček od Bezručové vyhlídky. Bohužel je vážnějšího charakteru, dva osobní automobily v sobě a proběhly záchranné vyprošťovací práce. U nás v Ostravě dobrý, ale i tak buďte prosím na sebe opatrní, užijte si odpoledne, no a teď už sejdete se na Freši.
1: Doprava?
2: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.

0: Všechny zažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Fresh Radio.
5: Jsme metropolitní rádio.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Dneska máme na Freši hosta, u kterého by člověk mohl zůstat jenom u jedné nálepky. Plastický chirurg. Jenže pan doktor Otakar Lucák je mnohem širší příběh.
2: Vybudoval vlastní kliniku, roky pracoval s lidmi, s jejich očekáváním, vzhledem i sebevědomím a pak udělal velké životní rozhodnutí. Kliniku prodal, získal víc svobody a pustil se do dalších projektů.
1: A jeden z nich je opravdu výjimečný. Společně s manželkou se snaží vrátit život zámku v Dolní Lutyni. Takže dneska to nebude jenom o medicíně, ale taky o odvaze, podnikání, svobodě a o tom, proč si někdo místo klidu vezme na záda další velký sen. Otakare, vítejte, sejdeme se na Freši.
3: Já vás zdravím a zdravím samozřejmě i posluchače.
2: A my jsme se domluvili, že se budeme tykat, takže občas může zaznít pane doktore, občas Otakare.
1: A já jsem vyknul,
2: a ty
1: tak si teď
2: vyknul.
1: Si to přepnu.
2: Takže Otakare, když se na tebe člověk podívá zvenku, vidí plastického chirurga, podnikatele, muzikanta, sportovce a teď i člověka, který zachraňuje zámek. Která z těch rolí je ti dnes nejbližší?
3: Víceméně plastická chirurgie je něco, co vlastně potkalo celý můj život. Já jsem se kdysi na gymnáziu rozhodoval, kam půjdu, a bylo to někde mezi architekturou a medicínou. Biologii mě vždycky bavila. Architektura mě táhla hodně, takže to jsem byl takový jakoby někde na půl, ale tehdy v těch letech ještě před revolucí víceméně ten tlak na to rodičů, aby měli v rodině lékaře, tak ten tehdy převládl. Ale viditelně jsem si tu architekturu našel, protože jsem si vlastně našel v té medicíně, v plastické estetické chirurgii.
1: Ty jsi člověk, který mohl po letech práce trochu zvolnit, ale podle všeho jsi spíš přidal další kapitolu do toho svého pracovního i osobního života. Máš sobě potřebu dělat pořád něco nového, stavět, budovat, posouvat se?
3: Přesně tak to je. Můj bracha nedávno řekl, že asi umřu v botech, takže kliniku jsem vybudoval, vlastně jsem ji vedl 20 let tady v Ostravě. Myslím, že patřila mezi takové nejznámější kliniky vůbec, a nejenom v Ostravsku. A když jsem se potom rozhodoval, co potom dál, kam to rozšiřovat, tak jsem se rozhodl, že vlastně mám pauzu. A udělal jsem jedno z takových rozhodnutí, které opravdu není pro podnikatele jednoduché. Když to podnikání jede, točí se, tak ono z toho vyletět prostě je fakt složité. Jak se to, nevím, jestli to můžu říct do rádia, jak se to koule. A více mě jsem udělal to, že jsem tu kliniku prodal. Prodal jsem ji zhruba po 20 letech. A v té době jsem si dokonce dovolil jednu naprostý luxus, tak jsem si dal vlastně 2 roky pauzy, že jsem vůbec vlastně nešel na pacienta a neoperoval jsem.
2: 2 roky prázdnin.
1: 2 roky prázdnin, ano, a to byly seriál,
3: no,
1: že?
3: To nebyly 2 roky prázdnin, protože my jsme v tom výčtu zapomněli ještě na jednu věc, do kterých jsem se pustil a nakonec dopadla úspěšně. Pustil jsem se do IT, založil jsem IT firmu, protože mi vadilo ve zdravotnictví, že nám chybí rezervační systémy. Vymyslel jsem si systém, jak by to vlastně mělo fungovat, ten správný rezervační systém. Vytvořili jsme automaticky mobilní aplikaci a všechno. No a ten rezervační systém se jmenuje Rezervatik. To možná mnozí budou znát, protože to byl ten celostátní rezervační systém na očkování a testování. Takže ten můj startup...
1: Lesklo mi to hlavou.
3: Ten můj startup vlastně prošel jako konec z mala startupu velmi úspěšný a celonárodní.
1: No, je pro tebe dneska jednodušší řez skalpelem, obrazně řečeno možná, nebo udělat jako velké životní rozhodnutí? Je pro tebe rozhodnutí malé, velké, snadné, anebo si to sebou neseš dlouhodobě a řešíš
3: každý
1: to
3: řez, sobě? Každý řez je těžký, protože každý řez, byť se jedná o takzvaně jednoduchou operaci, žádná operace není jednoduchá, ten řez už nevrátíte zpátky. Vzhledem k tomu, že vlastně v té chirurgii vlastně pracuji už 30 let, tak už já už dopředu ty řezy vidím a dá se říct, že svým způsobem, v chirurgii se to říct nedá, jsem si částečně jistý, ale udělat zásadní životní rozhodnutí, někam odbočit, když něco je zavedené. My lidi jsme všeobecně strašně pohodlní a jedeme v nějakých prostě zavedených schématech, které se snažíme dodržovat, protože jakákoliv změna je těžká. Spadnete z toho stromu, spadnete ze zhora dolů, musíte se hrabat znova nahoru. Ten startup například byl to jasným důkazem, kde jsme se hrabali opravdu, když jsme byli na korunu, na dřeň, vypadlo to, že to nedopadne. A musím říct, že pro ten život je to strašně očistné. Zase se hrabat nahoru, prostě získávat tu energii, a to je něco, co mě strašně pohání.
2: Otakare, takže stručně poprosíme teď o vyjádření. Když se řekne o tobě, že jsi úspěšný člověk, tak co to pro tebe dnes znamená? Peníze, čas, svoboda, smysl nebo možnost dělat věci po svém? Co by to mohlo být?
3: Svoboda pro mě nejvíc je, že když se otočím zpátky anebo se podívám do zrcadla, tak prostě vím, že jsem dělal věci vždy, pokud to jenom trošku bylo možné správně, že se nemusím vlastně nikdy stydět za své rozhodnutí. To je asi pro mě největší memento.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Doktor Otakar Lucák je dnes naším hostem v Sejdeme se na Freši, ale pozor, to doktor, to může být zavádějící, protože my se bavíme o zámku v Dolní Lutyni, o zpívání, o startupu, no však poslouchejte i dále.
2: Otakare, ty jsi vybudoval a vedl úspěšnou soukromou kliniku. To není jenom medicína, je to tým, provoz, finance, pacienti, reputace, odpovědnost. Co pro tebe podnikání ve zdravotnictví znamená a co tě naučilo? Je tam něco, co je jako takového tvrdého?
3: Zdravotnictví je specifický obor a z toho specifického oboru, kdy to je vlastně zdravotnictví je podnikání jako každé jiné, no se to nahlas neříká, ale je to opravdu obor jako každý jiný s podnikáním. Problém je, že při podnikání všeobecně máte produkt, který prodáváte, stanovujete si nějakou jeho cenu, buď sám, nebo ji určuje trh a vlastně vám nikdo vlastně neříká, za kolik to máte prodat. Když to zdravotnictví je složité v tom, že vlastně vy máte produkt, snažíte se ho prodat, ale vlastně nedostanete zaplaceno, protože prostě ten diktát finanční a zdravotních pojišťoven je prostě složitý.
2: Ty jsi řekl jednu zajímavou věc, že zdravotnictví je podnikání jako každé jiné, ale myslím si, že tady jako vznikají dva takové rozpory. Ten svět nás, obyčejných lidí, kteří to vlastně tak jako nevnímáme a zároveň dneska do zdravotnictví pronikají čím dál tím větší společnosti, skupiny, které skupují velké nebo tvoří velké zdravotnické konglomeráty. Tak možná ten náš pohled jako pacientů je v tom jiný, pokřivený nebo špatný?
3: Já si myslím, že pacienta by se tyto věci dotýkat vlastně neměly. Bohužel medicína pokročila tak strašně daleko, že dneska vlastně umíme vylečit věci, o kterých jsme si to ještě nedávno vůbec nemysleli. A je to strašně drahý proces. A jak je to nastavené minimálně v Evropě a v České republice, tak vlastně zachraňujeme vlastně pacienty, kteří by ještě před pár desítkami let vlastně zachráněni být nemohli. A to strašně zatěžuje zdravotní pojišťovnu. Je to takto nastaveno, je to nejenom vlastně občanská záležitost, ale je to politická otázka, kdy a vlastně kam se to zdravotnictví má směřovat, když máme omezený jako budget peněz a co vlastně všechno jsme schopni to zdravotnictví dát a podniknout, protože ten pítel vlastně, který vlastně to zdravotnictví potřebuje, je obrovský a nezměrný.
1: Takže ty teď pracuješ trošku jinak než dřív. Na webu jsem se díval, že je tam taková formulka Free Plastic Surgeon, jestli to říkám správně. Tak co to je? Je to nějaká teď větší svoboda v práci a možná více rozhoduješ o tom, co budeš dělat a co ne?
3: Já jsem dělal ve státních špitálech, dělal jsem i vedoucí funkce a odešel jsem vlastně ze špitálu ne kvůli biznisu jako takovému, že jsem se vlastně začal věnovat té estetické části plastické chirurgie, která je zase trošku ještě mimo, protože tu si vlastně platí pacienti a já prakticky 30 let vlastně funguji bez zdravotních pojišťoven, takže to je taky svůj tlak, ale odešel jsem hlavně proto, že já jsem tvůrčí člověk a já jsem potřeboval mít prostě prostor. A měnily se podmínky v rámci toho, že nastupovali zdravotní pojišťovny, měl jsem nějaké vize, řešil jsem to s vedením nemocnice, ale ten prostor mi tam vlastně nebyl a tyto věci řeším třeba po pracovní době a to bylo otázka, že bych sem chtěl objíždět lékaře, pediatry, že jsme opravili ruštěpy a podobně, takže jsem si vlastně nakonec našel tu cestu, kdy já potřebuji rozhodovat sám za sebe a to je asi to, co mě jakoby opravdu posouvá dopředu.
2: Mě vždycky zajímalo a jsem rád, že dneska mám tu možnost zeptat se takového odborníka, jako seš ty, co je v plastické nebo estetické medicíně nejtěžší? Je to ten samotný zákrok, anebo zjistit, co pacient ve skutečnosti chce?
3: My musíme říct v krátkosti, jenom teďka. Plastická chirurgie je obrovský prostě obor. To, že tam z toho vyčnívá estetická část prsa a podobně, to je nějakých pár procent toho celého. Do plastické chirurgie patří popáleniny, operace rukou, transplantace, prostě to všechno dneska, nádory různé, roštěpové vady, vrozené vady, je to nádherný obor, já jsem si to prošel všechny ty lety. Takže, když se budeme bavit jenom o té části, o té estetické, tak je to takové, tam my strašně musíme zvážit jednu věc a to je vlastně, jestli ten pacient to legálně potřebuje. Protože ty představy jsou různé. Vezmu extrémy. Rozeklaný jazyk, uši do špičky, jako netopíři. Jo, ale můžeme jít úplně k normálním, odstálým uším. Jo? Čili my musíme si strašně dobře zvolit pacienta, protože plastický chirurg je tak slavný, jak si umí vybrat pacienta. Vybere-li si špatnou diagnozu a špatně smýšlejícího pacienta, ten výsledek nikdy nebude dobrý a nebudou spokojené ani jedna, ani druhá strana.
1: Říká doktor Otakar Lucák, který je naším hostem v Sejdeme se na Freši, a za okamžik přijde takový zvláštní zlom. Člověk, který roky pracuje, teď jsme to slyšeli, s přesností na milimetry, se najednou pustí do místa, kde je všechno obrovské, těžké, rozbité a nejisté. Do zámku v Dolní Lutyni. Za chvilku pokračujeme.
0: Sejdeme se na Freši.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Co se mu stalo?
3: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
4: Tohle jsem fakt nečekal.
5: Kontaktujte pulari.cz.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
8: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Požádat o ruku stylově?
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
11: Máte rádi divadlo a humor?
12: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
11: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
12: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
11: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
12: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
13: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
14: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Beatem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Třetí blok pořadu Sejdeme se na Freši se ponese v duchu romantiky. Podíváme se na zámek, konkrétně na zámek v Dolní Lutyni. Jdeme na to?
2: Ano, jdeme na to. Doktor Otakar Lucák teď změní oblečení za monterky, vezme si lopatu do ruky, protože když se řekne, koupil jsem zámek, tak to zní fakt skoro pohádkově. Ale u tebe to podle všeho začalo spíš monterkami, odpadem, střechou a spoustou práce. Jaký byl první moment, kdy jsi řekl, ano, do tohohle jdu?
3: Já jsem na začátku pořadu říkal, že jsem vlastně byl někde na rozmezí architektura a medicína. Že jsem si té medicíně našel vlastně tu architekturu. Já jsem vždycky jsem podvědomě toužil mít prostě takový nějakou tvrzičku, nějaký hrádek, něco z kamene. Více mě, když jsem stavil dům, tak byl plný kamene, takže tak to nějak bylo. Ta touha tam někde byla, ale to je taková jak touha, jako že chci se dostat na měsíc, to jsou touhy, a které se nestávají. Nebudu rozpitovat shodou okolností víceméně jednoho krásného dne. V dubnu před 2 lety, v 11 hodin dopoledne, kamarád realiťák volá, hele, tady něco na prodej, tak jsme tam jeli, to bylo v dubnu před 2 lety, v 11 hodin. Vyšel jsem do té ruiny, kam jsme se mohli dostat, bylo to rozpadlé, bez elektřiky, bez vody, bez oken, po domovcích si to bude představit, díra ve střeše, jak by tam projel tyrák, díval jsem se tou dírou na tu Dolní Lutyň, svítilo sluníčko. Ten samý den, tu samou sobotu, v 18 hodin jsme podepisovali kupní smlouvu.
1: No, na to jsem právě se chtěl zeptat, protože já jsem to četl v nějakém rozhovoru. Znamená to, že jsi v rozhodování a v biznise střelec?
3: Já jsem narozením Kozoroch, nejsem střelec.
1: To máme stejné.
3: Já si všechno dopředu rozmýšlím. Samozřejmě první, s kým jsme to probrali, byla moje žena, bez toho by to samozřejmě nefungovalo. A tam se odehrálo prostě to všechno, ten můj život, protože vždycky jsem si to přál. Je to sice zámek, není to teda ten kámen, ale je to historie a já tím, že jsem vlastně provázaný do té historie jako velmi silně a močně, tak prostě něco takového nechat spadnout prostě vůbec nepřipadlo v úvahu, protože v té době vlastně my jsme se prakticky do týdne dověděli, že obec v té době už jednala o výjimutí z památkového fondu, což by znamenalo totální likvidaci a ten zámek byl nebyl. Nemluvím o tom, že už jeden se ztratil, vlastně renesanční, který byl součástí v roce 1985.
1: Mně to přijde, jako kdyby to bylo takové jako životní poslání, že někdo by mohl říct, že když má člověk peníze, koupí si zámek. Ale když vás majitele zámku potom poslouchám, tak mi to právě přijde jako životní poslání a že je zatím něco mnohem víc, než jenom to, že ukážu svůj status.
3: Radek to řekl úplně správně na začátku, že koupit si zámek, ale to zní strašně asi tak, jako že mám strašně velké peníze. Ne, žádné takové velké peníze obvykle člověk nemá. Bavíme se, že jenom na tu záchranu, na tu prvotní záchranu té jedné části se bavíme se o nějakém rozmezí 73 milionů korun. I kdybych je teoreticky měl, tak nedává smysl do toho ty peníze dávat. Je tam ten cíl jednoznačný, prostě udělat kolem toho komunitu, nechat ten zámek spadnout za každou cenu, byť mám už přece jenom nějaké roky a už jsem jakoby i s tím nějak, jakoby, neříkám, že smířen, ale vím to, že prostě hold ten zámek třeba dostaví někdo jiný, ale už to, že se to stalo, že ten zámek nespadl, že 2 roky jsme ho zakonzervovali, že vyčistili, že se tam dějou akce, tam chodí děti, na Halloween tam přišlo na pozin 1300 lidí, jo, takže ten zámek žije a když tam se ty lidi touhlají kolem té 250 té lípy, tak není nic víc, co by to srdce potěšilo.
2: To by mě zajímalo, jak je těžké přesvědčit ty lidi, nebo jak bylo těžké přesvědčit ty lidi, že to není jenom nějaký soukromý rozmar nějakého pana doktora, který si tady koupil zámek, ale že z toho opravdu vznikne něco pro všechny.
3: Já tím, že podnikám strašně dlouho a ve různých oborech a tím, že vlastně celý život komunikuji s lidmi, s pacienty, tak mám už vlastně takovou tu podnikatelskou šablonu zajetou. To znamená nejdřív nějaká značka, ověřit tu značku, udělat sociální sítě, webové stránky, oslovit ty lidi, vysvětlovat. První možná 3-4 měsíce tam bylo pár takových útoků, nějaké, kdo to zase koupil, proč to koupil a zase takové nějaké věci, to se utnulo. Dneska je kolem zámku obrovská komunita. Chodí chodí nejenom lidé z Dolní Lutyně, chodí vedení obce, i na brigády přijdou, i pan starosta, chodí skauti. Udělala se kolem toho obrovská komunita a to je něco, co tomu dává obrovskou sílu a ten zámek normálně tam stojí. Já to vidím úplně husí kůži, kdyby to posluchači viděli, tak normálně to ví, jak on žije ten zámek, jak on prostě se zase rozkvetl.
1: Zámek žije na tobě, je vidět, že tím žiješ. Když si teda podepsal smlouvu a opadla ta prvotní euforie, co následovalo? Bylo to nadšení anebo možná trošku zděšení ze stavu a z té práce, která bude následovat?
3: Já mám to z usíku, že euforie je furt tady. Ne, jednoznačně je to nadšení tam je, bez toho by to prostě nešlo. No a navíc jako zase díky rodičům mě opravovali taky nějaké staré kdysi barabizny, jako vlastně nějaké rekreační chalupy kdysi a vím, že se dá opravdu opravit všechno, je to otázka času a samozřejmě je to otázka financí.
2: Říká Otakar Lucák, my budeme pokračovat za chvíli a dáme řeč i na muziku, sport a možná nějaký životní optimismus a chuť, protože to je inspirace pro nás všechny. Poslouchejte, sejdeme se na Freši.
0: Sejdeme se na

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Jaká je tvoje představa, až se podaří zámek plně dostat do kondice? Co na zámku bude probíhat?
2: Celé to směřuje k tomu, že by zámek měl být komunitní centrum, což jsou už stano. My jsme vlastně dobře víme, že zámek, který chátrá 100 let, tak se nedá vlastně dostat a opravit během 2 let, to je naprosto jasné. Proto jsme to úplně otočili a všechny teda zvu, jak teda vás samozřejmě, tak všechny posluchače, kteří jsou z okolí nebo přijedou na zámek Dolní Lutny, přijďte se podívat. Je to ruina, opadavé stěny, opadavé omítky, jsou díry do střechy, ale jsou tam obrazy, které jsme získali z Lešáku, je tam navezený nábytek, když jsme vyvezli teda ten bordel. Máme tam papírové sochy z jiného zámku, které jsou udělané z papíru, jsou dobové, či jsou to šlechtici a podobně, a jsou z tvrdého papíru a volebních lístků. Jsou tam udělané takové jako, jak vlastně, jakoby okruhy, které vlastně jsou dominantní, a přestože to tak vypadá, nevymalované, opadané, ruinovité, tak musím říct, že většina těch posluchačů říká, hele, nejlepší by bylo, kdyby to tak zůstalo.
3: No a teď by mě zajímalo, protože ty jsi i rocker. A koncerty tam nějaké taky určitě budou, nebo už tam byla nějaká hvězdná sestava. A já nevím, jak čtete tu kapelu. To je Half Rock?
2: Půl rok.
3: Když vidíš to, mě to nenapadlo.
2: Půl rok, protože jsme náš první koncert měli po půl roce a protože nikdy ten rok nebudeme hrát tak dobře, jak bychom měli, protože jsme všichni amatéři, ale hrajeme se značením.
3: Tak to je jenom napsáno 1/2, jo, rok, ano. Tak já jsem tam hledal nějakou jako Pythagorovu větu, dobře. Takže ty si říkáš, že nejsi úplně rocker, ale přesto zpíváš v rockové kapele. Co ti dává muzika? Je tam nějaký oddych od té medicíny a od toho stresu obecně?
2: Je, v každém případě. To pro mě znamená i zámek mezi námi, protože jsme se bavili o tom, že vyměním bílé oblečení za montérky, a to tak přesně je, vezmu sekačku. Tím, že jsem chirurg, tak a s otcem jsme vybudovali lecos, tak umím řezat, vrtat, dávat, udělat omítky okna, takže to mě strašně baví, protože to mě strašně se odpočine. A ta kapela, máme úžasné kamarády, jsme spolu 14 let a mezi námi sedíme ve fabriku a náš druhý koncert, když jsme měli jenom 10 písniček a strašně, tak jsme hráli tady ve fabriku a bylo tady 350 lidí.
1: A kdy bude první koncert půl roku na zámku, nebo už proběhl?
2: První koncert už proběhl před 2 lety, to bylo hned 3 měsíce poté, co jsme ho vlastně koupili. A děláme to souběžně vlastně s Dolnolutinským dnem a vždycky to bývá 3. sobotu srpnu, letos to bude 22., takže už tam budeme hrát po 3. Takže když by nás někdo chtěl vidět, chtěl by vidět zámek a chtěl by, abych ho zámkem provedl nebo komu provedli, tak samozřejmě kdykoliv i mimo tento termín stačí se ozvat.
3: Takže zůstaneme ještě u zámku. Kde by si chtěl, aby zámek byl za 5 let?
2: Za 5 let je reálná doba na to, aby se ten zámek dal zrekonstruovat. Takže byl bych rád, kdyby byl zrekonstruovaný.
1: Napadá mě, máš ještě nějaké, jak se lidově říká, guilty pleasure, nějaký takový jako tajný sen, který by si chtěl zrealizovat, ale zároveň se toho trošku bojíš se to říct veřejně a tady máš ten prostor, protože tady to nikdo neuslyší. Jaký by to byl?
2: Je pravda, že za prvé moje žena, moje mamka říkají, že mi vyoperovali hambu, když jsem se narodil, protože jinak bych nemohl stát a zpívat, protože neumím dobře zpívat. A asi ty sny, které mi letí hlavou a pokud prostě přijde ten čas, protože kruhy se vždycky protínají, to přichází v nějakých kruzích, tak se snažím je plnit a zaklepu, daří se mi to a zatím jsem teďka ve fázi, kdy ty sny si plním, takže další sen teďka nemám, ale neříkám, že nepřijde.
3: No nás poslouchají posluchači Fresh Rádia, taky na podcastových aplikacích Spotify, YouTube, tak teď všichni ti lidi, ta množina lidí nás teď jako vnímá a říká si, tak já bych si chtěl nechat poradit od takového vizionáře, jaký je Otakar Lucák. Co by si vzkázal těmto lidem, kteří mají svůj velký nápad, ale bojí se začít?
2: To je těžká rada.
3: Ze sebe možná, protože ten nápad je to, že když něco vidíš a opravdu tě to uhrane, vys Dolní Lutyně a pohled na Dolní Lutyně a ten zámek, takže hned do toho jdeš, tak rozhodnout se okamžitě nebo nad tím dlouho přemýšlet a říkat si, ještě počkám.
2: Rozhodovat se okamžitě může být zbrklé rozhodnutí. Tam jde o to, že ta touha musí být natolik silná, abyste byli připraveni překonat všechny překážky. My jako Kozorohové to máme tak nastavené. Prostě nám, pro nás žádná hora není k nepřilezení. Prostě vždycky najdeme tu cestičku, byť to je na jedno kopítko, aby jsme prošli. Takže ta víra v to, že to chcete udělat, že to je váš sen, ale musíte věřit, že tam dojdete. Protože ta cesta je plná zásadních odporů, nebezpečí, protikladů a tak dále a všech šťastných chvíl je málo. Z těch se člověk musí těšit, ale člověk fakt musí vydržet, musí jít za tím cílem a nesmí se vzdát, to je asi základ.
3: No tak to mluvíte teda, ty mluvíš za Jirku, protože ano. Vy jste dva ano. Kozorohové dneska a já jsem vodnář, jo, takže já jsem tady úplně mimo v tuto chvíli. A my tady máme taky kolegyni Otakare, to je vodnářka. Jo, to je pěkný. No tak,
1: to je taková kombina, to je partička.
3: To je parta. Dva vodnáři, dva kozorohové.
1: Já jsem to chtěl uzavřít tak, že pokud chcete být úspěšní, buďte kozorozy. To je takový poslání dnešního Sejdeme se na Freši.
2: No, to je trošku zlehčující. Ne, buďte opravdu plní víry a věřte ve své sny. A když v ně budete věřit a budete věřit v to, že opravdu to zvládnete, tak to je ten cíl, že se člověk dostane až opravdu do toho cíle.
1: No ale hlavně to dělejte, protože ty jsi příklad toho, že máš nějaký sen, ale umíš to přetavit do praxe. A to možná je to důležitější, než mít ten sen.
2: Zvenku to vypadá jednoduše, ale je si třeba říct, že to je strašná dřina, strašná spousta času, prostě stojí to strašně moc sil, ale to, že to se to stane, to je ten optimus na tom konci, tak to je to jediné, to světlo na konci tunelu, které vlastně vás k tomu může dovést až.
3: Moc pěkná tečka za dnešním povídáním. Ještě bychom měli dalších asi 50 otázek a necháme si na příště. Doktor Otakar Lucák, nevím, co všechno ještě bych měl říct dál, jestli je to kastelán, muzikán, sportovec, ale prostě byl naším hostem. Otakare, děkujeme.
2: Já vám děkuji za pozvání, moc si toho vážím, zdravím vás, zdravím všechny posluchače a pokud budete mít zájem, tak kdykoliv rád zase přijdu.
1: Těšíme se.
0: Sejdeme se na Freši. Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Mami, mami, mimino stegosaura.
7: Vteřinku, jenom něco pošlu.
6: On chodí, jde k nám.
7: Jo, jo, už to skoro mám.
6: Je, ty seš ale roztomilej.
7: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkidek.cz.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, El

0: VIP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Je to tady, takový krásný klavírek nám dneska dohrál. 17 hodin nějaké drobné, k tomu 15. červen roku 2026 a startuje hitparáda, která se jmenuje...
1: Ecstasy Music Chart a 15.6. tehdy a pondělí, pokud posloucháte právě premiéru.
0: Je to tak.
1: Jinak 21.6. bude repríza v neděli a to bude taky první letní den.
0: A my začínáme dneska obrovským přiznáním, jo, jako seš pro?
1: Jo, tak se přiznej, no, tak většinou chodím v neděli se přiznávat, ale můžu dneska i v pondělí.
0: No tak ty budeš i v neděli, že jo, když to bude při repríze, jo. My jsme totiž takhle přišli do studia a říkáme si, hele, jo, svítí tady aktualizace, tak to zapnem, jo, a si to stihneme, jo, dáme tam nějaký track, zahrajou nám tady, co si dáme, Neil, dáme si Coldplay, tak jsme si je dali. A zatím to jako nevypadá, že by ten počítač byl tak jako s námi souznění, ale dobrá zpráva je, že právě teď se nám rozjel, jo, já tady takhle naklikám naše heslo.
1: No.
0: Heslo je tam.
1: Ty 6 hvězdiček, to každý propálí.
0: Tak neblbni, jako nemůžeš to asi říct takhle rovnou, jo. A já můžu takhle jako s poklidem říci, že když zmáčknu, ne, ještě jednou to musím zmáčknout, čověče. Tak ještě jednou to zmáčknu, šup. A...
2: Ecstasy Music Chart.
0: A je to úspěšné, jsme tady, šup.
1: Jo, to jsem zvědavej. Jinak já jsem ti jako doporučoval, nedělej to teď, jako, nebude ti to stačit.
0: Kdy to mám dělat?
1: Jako
0: prostě,
1: operační jako, systém sice čas odhadl, ale nedal to přesně. Jako
0: nedal to úplně přesně a nám to nevadí, jelikož a protože jsme šikovní kluci. A můžeme s hrdostí říci, že na 20. pozici pro termín vydání 15. června roku 2026 jsou...
1: Diplo společně s Cameron
0: Whitcomb. Would you still love me? Jako, budeš mě stále milovat?
1: Tak to nikdy nevíš, jako nechci slibovat dopředu.
0: Já řeknu počítači tady tomu našemu, že ho budu stále milovat, protože nás trošku podržel. Mimochodem můžete taky čeknout naše sociální sítě, kdy jsme si před 3 minutami z tohohle stavu dělali ještě legraci. Před 2 minutami už to nebylo tak vtipné. Před minutou se nám lehce svírali půlky a právě teď nás olil studený pot, protože jsme se rozjeli tak, jak se máme rozjet. A je tady 20.
2: Míš

0: Ondro, já když... Pardon, že jsem ti to doskočil, no, já vždycky si říkám, když slyším tuhle tu písničku, že jak to, že to je Diplo?
1: Ale naprosto mi čteš myšlenky, protože já když slyším Diplo, tak si vzpomenu na track Come On, kde to byla taková řežba, ale je to prostě styl, který aktuálně vládne, řekl bych, americkému tanečnímu světu, prostě je tam to country. Před takovými kolika, 7-8 lety s tím začal, onen zesnulý, že jo, Avicii. A teď se k tomu tak nějak všichni vracejí. Obrovský hudební boom zažívá Afrohouse, že jo. Hugel třeba, jak jsme se minulý týden dozvěděli, že se správně čte, tak Hugel je aktuálně asi nejvirálnější vůbec track se všech parties na světě, ale za mě to je teda jako lepší než ten country house třeba, jo, takhle bych to nazval.
0: Afro určitě, jako za nás, nemůžeme říct, pozor, podle mě country je na celém světě velmi oblíbený, jako hudební styl.
1: Dechovka taky, já nehrajem to. Harry Styles, Aperture, která to je kapela, ty to vždycky víš, já to nevím zase.
0: Z které vzniknul?
1: Pochází,
0: no. One Direction.
1: One Direction, jo.
0: Ale už příště už ti to jako nenapovíme.
1: Mi to nemusíš napovídat, stačí, když to úplně na pohodu řekneš. Máme ho na 19. Taky už se tady drží nějaký ten pátek a je to mistr převleků, mistr kontroverze, že jo, a asi i dobrý zpěvák.

15 za námi, Harry Style a jeho single Aperture, řekl bych, že jedna z nejdelších skladeb, tak jakoby vůbec, co tady kdy v extázi nabízíme, no a takový klídek, já toho Harryho úplně jakoby neberu jakoby do té taneční muziky, protože za mě je to teď ta jeho deska taková hodně umělecká, ale prostě nemůžeme mu upřít ten jeho úspěch a ty jeho vyprodané koncerty a samozřejmě i ty faninky, které on vlastně nazbíral díky právě účasti v kapele One Direction. No a já už se přesunu na 18, protože tam je samozřejmě naše oblíbená irská zpěvačka Jazzy a společně s Angličanem, DJem a producentem Rossim mají teď na 18 připravený jejich velký hit High on Me. A já myslím, že k tomuto singlu už jsme si řekli toho tolik, že nezbývá, než si ho teď už jenom užívat.

Tak tenhle jsem single na 18. místě, Rossi společně se zpěvačkou Jazzy, High On Me. No a prostě tenhle single běží jako švýcarské hodinky. Vždycky, když hraje, musím si pořádně prošlápnout kolena. A teda musím říct, že teď dneska mi trošku zabolelo, ale nevadí. Vždycky rádi si tohleto. Tenhle ten počin hudební zařadíme zpět do naší parády, takže tentokrát 18. A na 17. už máme takovou multi, je to herečka, je to zpěvačka a pochází z Ameriky. Taky se velmi brzo v útlém věku stala globální hvězdou Ameriky, protože tuším, že vystupovala někde na takovém tom dětském Disney kanále a tam i to vystřelilo. Mluvím o Olivii Rodrigo a u nás v parádě má dneska na 17. single Drop Dead.

0: On... Počkej, mám. Jo, mám hlas, ale já se teď špatně slyším. Dal jsi mi pořádný výkon? Dobře. Olivia Rodrigo.
1: Zpívánka se vším všude.
0: Se vším všude. A to je taky takový jakoby ten americký pop, určitě jakoby čistokrevnej.
1: Souhlasím se vším všude, podepsal bych se pod to vlastní krví.
0: A radši ne, aby to nebyly jako pořádné z toho...
1: Jako texaský masakr motorovou
0: pilu. No,
1: tak to stříkalo všemi směry.
0: Jako, žádná zabíjačka, až není, víš, jako bys to. No, nevadí.
1: Tak to si pořádně zaspívali a co byla teda poenta, jakože jsi to chtěl jako tomu americkému popu navnadit.
0: No já jsem před vstupem, nebo před touhle skladbou říkal, že jde o...
1: Já vím, takovou... já jsem slyšel, jsem tady stahl.
0: No, ale říkal jsem, že jde o tu americkou herečku, která se proslavila hlavně díky Disney Channelu.
1: Je to herečka.
0: A drží tu americkou jakoby vlnu, no prostě.
1: Jo, jak ona se jmenovala ta herečka?
0: Která?
1: Herečka.
0: Ivanka?
1: Ilonka.
0: Nebo Ivanka.
1: Jak ona se jmenovala? Irenka!
0: Irenka, víš, ani jeden, tři.
1: Ej, bošu, to je varování. Pnau featuring The Warning a Tu Corazón, Your Heart. Tak se jmenuje...
0: To je srdce něco,
1: Corazón. Tu Corazón, siempre.
2: Místo 16.
1: Tak tady je máme.

0: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
3: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu! Čau, Max Tara!
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
8: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
7: Kontaktujte pulari.cz.
9: Letní rande, stylově.
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
11: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
12: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
13: Místo 15.

0: Extáze Music Chart.
1: Znala jsem to a znala jsem tě. O tom zpívala Taylor Swift, jedna z nejpopulárnějších, možná vůbec nejpopulárnější zpěvačka současnosti. Hold, Madonna už má své ty nejlepší jako za sebou. No, taktně řečeno. Možná no, netaktně, ale je to tak.
2: Já jsem teď začal, prosím tě, Ondro, přemýšlet, že si asi zajdu koupit harmoniku nějakou.
1: Je to prostě takový aktuální trend té popové music, ale víš jak, no, už to tak prostě je. Ale my rozhodně party zastavovat nebudeme.
2: Ne,
1: ani omylem.
2: Don't stop the party.
1: Never stop the party.
2: Jo, never stop, takže nikdy nebudeme.
1: Nikdy. Jako nebo navždy. Jo. No, tak to říká Antoine.
0: Místo 14.

0: Never stop the party, prostě my party zastavovat nikdy nebudeme, alespoň se o to pokusíme, že jo, slibem nikdy neurazíš.
1: To by totiž byla škoda přece.
0: To by byla obrovská škoda a třeba by toho byla škoda, kdyby i takový Sony Fodera z D.O.D. Nehráli, že jo?
1: No to by byla velká škoda, protože to je můj takový favorite song teď poslední 2-3 měsíce. A dokonce jsem to minule zmiňoval, tak už je to tady. 12.6. vyšlo Sony Foderovi celé nové album a prakticky co píseň, to nějaký host, protože víme, že je DJ, takže on to moc nenaspívá. A má tam samozřejmě tyhle ty...
0: Jako D.O.D., Poppy Best Comp.
1: Jo, má tam, myslím, že Jazzy, myslím, Clementine Douglas na dvou songách. No, mám to už jako z 3/4 poslechnuté.
0: Taková bestovka jako prostě.
1: Už se blížím do konce. Má to 18 tracků a je to hodně dobrý. Doporučuji.
0: Takhle nějak to zní. Think About Us.
2: Místo 13.

0: Sony Fodera, D.O.D., Poppy Best Come Think About Us. Track, co nás baví a stále nás neomrzel. Že?
1: A já hlavně nevím, jak se mohlo stát, že to bylo 13. místo. Já bych to jako dal 1-2.
0: Ale rozumíš, u nás mezi jedničkou a dvacítkou může být třeba 1-2 tracky týdně rozdíl v zahrání.
1: Tenhle song už má nějaký ten datum a je zase zpět vyparádě a já jsem měl radost.
0: Myslíš si, že někdy zrovna přivítáme taky tohohle Sonyho Foderu nebo D.O.D.ho Poppy Best Compa na Beats for Love?
1: Ale já teď přemýšlím, jestli Sony už tady nebyl, člověče.
0: Jo, Sony už tady byl.
1: No, ale... že jo. Ale D.O.D. asi ne a musím se přiznat, když jsem tenhle song teda slyšel někdy z jara poprvé, tak samozřejmě D.O.D. ho znám jakoby v těch textech, v tom, ale musel jsem si dát pár jeho setíku, jako jak on teď jako aktivně hraje a je to dobrý, doporučuji.
0: No, víš, proč o tom mluvím, jako tak Beats for Love se nám blíží a
1: no je to blízko,
0: jsme,
1: no?
0: Tady metropolitní rádio, které má rádo popovou i taneční elektronickou hudbu, tak nebyli bychom to my, abychom neudělali speciální dny z Beats for Love tady u nás. No a můžeme avizovat, a to velmi rádi, že dva následující pátky se budou věnovat právě tomuto festivalu, to znamená 19. a 26. bude celý den věnován hlavně elektronické hudbě a taky soutěžím o lístky na Beats for Love.
1: Takže i schéma, jo, hudební přitvrdíme.
0: No, můžeme trošku to jako načechrat, jak se říká, nebudem to nějak přehánět, ale poenta bude ta, že oba ty pátky budeme mít hosty v ranním vysílání živě po 8. hodině a v odpoledním vysílání vždycky zprostředkovaně, pravděpodobně telefonicky. A právě v těchto dvou blocích, čili v ranním vysílání s Honzíkem a s Monikou.
1: To si musíte přistat.
0: Bon appetitu. Po 8. se bude soutěžit dva lupeny a u Mikaeli s Markem, čili v rychlé rotě, se bude taky soutěžit. A mě už tak jako napadají otázky, jo. Třeba.
1: Ale tak jak bych to, jakoby, jako máš jednu takovou věc, jak by to mohlo vypadat, jakoby, jo?
0: No tak třeba otázka, že jo, hlavním tahačem, lákadlem letošního festivalu bude, no třeba...
1: Asi Calvin Harris.
0: Přesně tak. No a taková otázka by byla jako na snadě, který den se narodil Calvin Harris, máte toleranci 3 dny?
1: Tak to bych řekl, že ve středu. Neměl jsem to říct?
0: Měl jsi to říct, ale mě tady neodpustilo něco, jako co se mělo stát a dostalo se to.
1: A! Tak. Kung! Kungs!
0: No, tak jsi to trefil, no.
1: Tak. Jo, tu středu, že?
0: Jo, myslíš, že ten for vyšel, to posluchači pochopili?
1: Ne, jo. A tak ty, to by mohlo být, že se

0: Galaxy.
1: Galaxie, no, tak mi se to líbí ten track taky, tak jak ty jsi podupával a pospívával.
0: Já teď jenom přemýšlím, jestli to vlastně...
1: Fodery,
0: není, tak... to, není to remake té naší...
1: Galaxie přání, ne, no, to už jsme tady
0: ona
1: jednou...
0: Ona už to taky remakela, ale...
1: No, to byl nekonečný příběh, že jo, no. Never ending story...
0: A teď si to jako, víš, jako říkal, ty krásu, tak to je song,
1: ne,
0: jako...
1: Ale to už jsme o tom už jsme tady hovořili. Jo, ale...
0: Asi jo.
1: Asi určitě.
0: A jako bylo to takové, no, kosmický, jako ten zvuk, jako mezi hvězda.
1: Jestli to nebude láska!
2: Místo 11.
1: To bylo taky v nějaké české pohádce, jestli to nebude láska, to bylo Uhlíř, nebo něco takového. No, možná to bylo úplně jinak. Ale ty, no.
0: To nevadí, ale pamatujem to oba.
1: Jo, je to tak. Stejně tak Zerp a Rita Ora si pamatujou Uhlíře a Svěráka, to je úplně jasné. If it's not love. Dělání, všechny smutky zahání, to je ono, ne?

0: Je to tak, jedenáctka je za námi, if it's not love. No a jako, podívej.
1: Byla krásná plážová romantika taková. No.
0: Tak nádherná, nádherná romantika a víš co, jako, my jsme tady polemizovali, jo, počkej. To jo, ale to je jako nátěr tohleto, protože jsme si říkali, jestli to nebude láska, jestli to ten svěrák s uhlířem. No máš to pamatuju dobře, jestli to nebude láska. Princové jsou na draka! Tak tam se ten zrp s tou hrytou orou, jo? Viděl jsi tu pohádku? Princové jsou na draka, pamatuješ? Čenského, jako mladého kluka. A tu nejslavnější, počkej, jako
1: normálně. A to přijde takový jako hodně rocková verze.
0: Jo, jo, oni to hrajou normálně takhle jako na koncertech, jo? Ale tady ti najdu tu zásadní, jo? Jako když jsme teda u toho vzpomínání, jo? Tak počkej, tak tuhle tu, jo?
1: Když máš...
0: Počkej, ne, nekažím to.
2: Když máš srdce zjihne, když máš potíže...
0: Ale z toho by si mladí měli vzít jako příklad.
1: No oni samozřejmě u toho stavili nějakou tu zeď.
0: No jasně,
1: vajíčka. Ale dívej, jaká byla pohodička, to tempíčko.
0: No, ale ta zeď něco vydržela, chápeš?
1: A víš, co teď musí, jakou muziku musí pouštět takový ty saři a stavbaři? Takový
0: drami?
1: Ten hardstyle takový, no, aby to stihli všechno.
0: Počkej, a teď, prosím vás, generace Z, není myšleno telefony, poslouchejte všichni právě teď. Ne, počkej, to ještě není refrém, jo?
2: Když máš srdce
0: za chvilku, jo?
2: Když máš potíže, tak dej si hluci.
0: Pačky, nech je.

0: tím myšleno videa, jo, rozumíte? Ani Instagram, ani Facebook, ani TikTok. To nic, no, přehodíme to a za chvíli jdeme na novinky.
1: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června.

0: Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky. Velká modelářská zóna. Model Expo. Speciální hosté. Food festival. A nezapomenutelná atmosféra. Tuning show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
7: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

0: ekologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Extáze Music Chart. Novinky.

0: Kdo by to byl býval, řekl, že se nám tihle ti chlapci vrátí v plné polní.
1: Dokonce Dejle, plné, a samozřejmě teď už jsem v plném počtu.
0: Dejle, máš tu čest představit kapelu, kterou znají všichni, kteří jsou našich let a možná i ti mladší.
1: No a možná teď i díky novému singlu, i ti úplně nejmladší, tuším kluci z Floridy,
0: kteří se nazývají
1: Backstreet Boys.
0: Track Bottle Up, vydaný v roce 2026. Nevím, myslíš si, že to myslí vážně s tím, že by nejeli jenom nějaké reinkarnované turné, ale že by jako regulérně udělali celé nové album?
1: No tak pravděpodobně to jejich, jak si říkal, loňské turné Millennium 2.0 se asi tak hodně povedlo, protože...
0: Že bude Millennium 3.0?
1: Že si řekli, že to ještě má možná cenu i v jejich věku udělat zase nějakou novou popovou muziku.
0: Aby z toho nebyla nějaká nehoda, nějaký crash, že jo. To by mohla být totiž volně navázaná novinka číslo 2 pro tento týden, protože Badla byla jednička Backstreet Boys a dvojkou mezi novinkami jsou Pnau a Malej Zan. By se jako Malej, ne jako Malej, ale ono se tak jako čte, no.
1: Malý, možná česky Malý Zan.
0: Nebo vylízán. Někdo má vylízáno v hlavě, že jo? Někdo v pekáči. Jako... Yeah!
2: Ale
0: ne, no tak já jsem to nevyslel takhle, no. Tak, no.
1: Asi králíka se zelím. No, dobře.

0: Stále posloucháte další vydání hitparady Extáze Music Chart s datem 15. června, tady posloucháte-li premiérově. A můžete si být jistí, že opravdu tohle to není předtočeno, protože někdy z nás vyjede něco, ani nevíme co. Ale teď je úplně jisté, že z nás vyjede to, kdo je na 10. místě. Dejle, nechávám to na tobě, protože ty jsi takový jako rychlý chlapec. Jak v čem, no?
1: Jak říkáš, tak jsou tam Fast Boy. Mhm. No a oni mají překrásný život, tvrdí teda.
0: Beautiful, jo, říkáš?
1: Beautiful life.
0: It's a beautiful life. To zase byl někdo jiný úplně.
2: Místo 10.

0: Zpátky v bodovaném pořadí hitparády Extáze Music Chart jsme začali takovým rychlým chlapcem, který si žije nádherný život a možná třeba mezi nádherné činnosti, nádherného života zrychleného chlapce může patřit i plavání.
1: Určitě, plavání je velmi příjemná věc, taková, tak bych řekl trošku, jak se tomu říká, že si rehabilitační, pozor.
0: No, nebo to taky může být jako teďka ke konci školního roku dost problém. Třeba když plaveš v matice, nebo tak.
1: Jo, já myslel vodu, no tak teď už je podle mě rozhodnuto stejně, takže to už je.
0: Už si doplaval, jo, už se
1: to
0: prostě.
1: To už si jako spíš víš, že jsi dostal záchranný kruh a dáš si to znovu možná.
0: Ale proč o tom mluvíme? No. Protože na devíce jsou BTS a track Swim a k tomu mě snad napadá ještě jediná věc.
1: Že jsou kluci z Koreje, no, jako jižní.
0: Ne, do té sudy nepotopíš. Místo deváté.

0: Když jsme tak u toho, Dejle, nakousli jsme to vysvědčení, ty máš už dítka školu povinná?
1: Jedno, no, jedno končí vlastně první třídu. Neskutečně to uteklo a tak jsem, jako samozřejmě, očekávám jedničku, no. No to je první třídě jenom jedna, myslím.
0: Jenom jedna známka.
1: I když teď si nejsem jistý.
0: Ne, to bylo na pololetí.
1: Na pololetí a potom budou možná rozhozené.
0: Ale fotře, jako tak zjišťuj, ne, jak to máš. A co kdyby byla nějaká dvojka?
1: Tak já myslím, že nebude, ale v pohodě. Ne.
0: Já myslím, že nebude, ale v pohodě.
1: Jestli bude mít dvojku, tak mu zabavím na celý týden asi kopačák, protože musím furt chodit s ním.
0: Spíš telefon, ne, zabav.
1: To nemá ještě moc.
0: Ještě nemá? No, tak to nemáš rozmazlené děti.
1: Jako tak samozřejmě, jako někdy mají dovolené chvilku na tabletu nebo tak, ale spíš jako já mu spíš kopačák zakážu, protože to je furt, teďko jdeme si ven zakopat,
0: Buď rád za takové dítě, buď rád.
1: Protože on samozřejmě teď jakoby je náruživý fotbalista, za což jsem samozřejmě rád, ale on má trénink třikrát týdně a ještě musím jít ráno s ním kopat. Že nechce, musí tam jít se mnou a musíme jít na branku, víš? A on mi střílí ty penalty.
0: Máš ten jazyk až potom, že...
1: No, do hlavy, do břicha, rozumíš, no?
0: No a pak se musíš pracovat, že co je.
1: Takže ne, takže myslím si, že dobrý, no. Každopádně ještě kluci z BTS, Korejci, Jižní Korejci, nevím, jestli teď jsou oblíbení v České republice po tom, co nás vykličkovali.
0: No, zásadně nejsou oblíbení, vlastně. Zásadně nejsou oblíbení v té severní Koreji.
1: To ne, no, to ne, ale... Teď ani u fotbalových fanundů, no.
0: O, tak jako, to se dalo čekat. Ale so, One Republic, v našich očích, ve tvých očích, in your eyes. V našich očích jsou prostě na 8. místě.

0: One Republic, toho jednoho člena jsme tady měli dneska, už jo? No, tak nevadí, no. Jdeme dál.
1: Já jsem si teď asi skříp jako vedení, teď jsem to
0: nedal. Sedl jsi na ně, ano, no, sedl jsi po pusinci. Jako... Ale zo One Republic In Your Eyes, to byla prostě a jednoduše osmička, neboli osmé místo hit parády. A teď jdeme na jednoho psa a jednoho líného Johna.
1: Ano, ostrého psa s...
0: S tupým lilem.
1: Počkejte, mě vypadlo odkuň vlastně, on je taky z toho.
0: Z Ameriky, to je jasné.
1: Z Floridy, Miami, myslím, ale původem Kubánec, tuším.
0: Jakub, jo, původem. No. Pitbull Jakub společně s Lil Johnem a skladba, která my tady vidíme Satana, ale on je to Satalana.
1: Satalana. Jsme se minule zjišťoval, co to je, a zjistili jsme, že si to vymyslel, to slovo.
0: Jo.
1: Asi se mu to prostě... Dobře říkal.
0: Mr. Worldwide, no. Satelana. Třeba to je nějaká nadávka.
1: Jinak oblíbený interpret mého kolegy.

0: Satalana.
1: Jako, je to prostě široko světový ten Mr. Worldwide. No,
0: je to Mr. Worldwide, je to zase taková ta typická huláka novina jeho.
1: Ale prostě to asi vládne světu, no, ten španělský rytmus, nebo jihoamerický.
0: Teď jsem si jako představil, jako dneska mi to jde, ty dokážeš si představit španělského rytmuse? Jak zpívá Juanky Zlatokopky?
1: Tak rytmus je trošku ze Španělska možná, ne?
0: No, spíš z přívozu, ale to...
2: Místo šesté!
1: Ondro, a tohle je příjemná věcička.
0: Four to the floor, Offenbach a Star Sailor.

0: Hele, Dale, já k tomu dodělám trošku subwoofer, můžu? Teď to všem dunělo víc, jak to chápeš.
1: Extáze Music Chart!
2: Ondro, kdyby teď věděli posluchači, kde ty jsi ten mikrofon měl jako takhle u břicha, a to byl ufík, ten na člověče.
0: Ne, to bylo u zadku.
2: Ale já jsem si říkal, to asi to nebude vhodný, to ne, řeknu u břicha, ty to ne, propálíš, no. Tak u břicha z druhé strany.
0: Jo, u toho.
2: Trošku níž.
0: Výstupu, ne u vstupu, ale
2: výstupu. Ano, u výstupu, no. Ne u
0: komínu.
2: Ne u toho, u kontrole jakosti, ale u výstupu. Na, jako už to jede z linky.
0: Ale ještě, že reprákama se nešíří smrát, no. Ne, já jsem dneska fakt nic neviděl, my jsme jenom tak jako...
2: Ne, a každopádně ti ubereme dávky, to víme, no, tak nevadí, na polovičku zkusíme.
0: Dobře, tak já už budu solidní, zase kecám a dám takovou nápovědu, kdo je na pátém místě. Můžu to zkusit?
2: No, zkus.
3: Hello, Maddie.

0: vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
0: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Oslavit výročí svatby stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Co se mu stalo?
6: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
7: Tohle jsem fakt nečekal.
4: Kontaktujte pulari.cz.
8: Moje auto mě reprezentuje.
9: Automička IMO.
8: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
9: Automička IMO.
8: Perfektně umyté auto od 109 korun.
9: Automička IMO.
8: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
9: Automička IMO.
8: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
10: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
11: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech after party s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
12: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
13: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
12: Místo 4. I heard what you said.

0: To byla černá prda, co?
1: To jo, ale já bych se samozřejmě chtěl vrátit ještě k pátému místu, které bylo před reklamním breakem. Ty jsi tady jakoby chtěl poradit posluchačům o jako interpreta des. A ještě přidám, že to byly Italové.
2: Tady Medúza.
1: A šlo o Medúzu, no. Společně s Rany, což je holandská zpěvačka.
0: A track se jmenoval Silence, takže tichučko.
1: Tichučko, tak tichučko. Můžeme být rádi, že něco hrálo.
0: No a teď tady byla černá prda. Black Prada dress.
1: Černá, možná podprda, ne? Spíš jako.
0: A to černá podprda, když je pořádně naplněná, to vypadá dobře, ne?
1: No, ale tak někdy ty podprsenky, počkej, ale někdy jsou ty podprsenky stejné jako chipsy.
0: Jo,
1: taky kupuješ velký sáč.
0: No? My tady mluvíme o podprsenkách a já se dívám teďka na dva zadky. Jako, jo, a to proto, že Roman Chmiel už s kolegou chystá svoje vinily a ne, tak ta černá podprsenka je lepší.
1: Nemůže se trefit do...
0: Do díry?
1: Ano. No, ty to řekl. No, ale ještě jsem chtěl k tomu černé podprdě říct, jako říkáš, když je naplněná. No. To máš jako ale s těma chipsama. Taky kupuješ obrovský balík chipsů a když ho rozbalíš, co ti tam zbyde?
0: Tak zase jako obojí to má taky něco společného. Když jsou Vánoce, tak si to můžeš nechat zvětšit, doplnit.
3: Místo třetí!
0: A teď nevím, pro koho je to dárek.
1: A?
0: Ale pro nás je tady teďka ten nejexkluzivnější dárek aktuálně v hitparádě.
1: Hugel společně
0: s Ultranate.
1: Ultranate a Moving to the Sun.
0: Tenhle track si troufám říci, právě líbí i našemu kolegovi Romanu Chmielovi, který už se aktivně chystá na vinyl mix a my už do toho nebudeme kecat, protože za mě největší pecka posledních 3, 4, možná 5, možná 7, možná 10 let v house music.

0: Dámy a přátelé, když už Roman Chmiel řekne, že mastering téhle skladby je povedený, to už je co říct. Extáze Music Chart. A taky se to stalo, my rozhodně nekecáme, to je normálně senzace plná lásky, že jo, Dejle? Řekni ano.
1: Ano, naražíš na dvojku dnešní Extáze Music Chart a tam je paní Madonna.
0: Já tady narazím do mikrofonu zatím, ale jako dobrý.
1: A tobě už dochází materiál. Začínáš mít ten
0: abstiáček. Hele, za chvilku si zase nabiju baterky, protože jak už vidím, tady za námi, pokud posloucháte pondělí live, tak se chystá gramofonová show. Vidím tady přenosky, vidím tady Liho výčistič, vidím tady Romana. Romane, ten líh si jako cvakneš, anebo ne, si on... vyčistíš jako přenosky?
1: No první vyčistí přenosky a pak ho
0: to,
1: do...
0: pak to, dojedeš,
1: to je taková štamplka jenom. No,
2: přesně tak, jak vidím tu náladu dneska, tak je to skvělé.
0: Tady je úplně Love Sensation, protože Madonna si vzala na paškal název Robin S, i když to s tím trackem nemá ale vůbec nic společného. Ale je to takové veselé a hravé, tak nám zavolej. Místo

0: Vejle, já už jsem na to dneska přišel.
1: Kam jsi přišel?
0: No na to jsem přišel.
1: Na to, no.
0: Ono, jak se dělala ta aktualizace,
1: no.
0: Tak u mě asi přeskočilo něco o jeden řádek vedle, víš? Jo?
1: Maximálně jiskra jakoby ze zdroje, to tak vypadá. Ale tak jo, no, tak dneska si prostě...
0: Veselý a hravý, tak nám zavolej, no.
1: Dneska si prostě vypil jakoby džbánek s tím...
0: Komu to, jo, komu?
1: No, teď mi to vypadlo, s hnojivem na kytky, no.
0: To bych tu asi jako nebyl, ale kamaráde. To bych ne, si tak lehl a...
1: To je jen takový maličký, takový ten... To pozbuze.
0: Byla by pěna u pusy.
1: Vedlejší účinek, rostou z toho vlasy. Jo, tak se můžeš těšit.
0: Tak dej
1: těšit.
0: Mi ze tří kýble.
1: Vidíš to. To mi to vidělo. Tak.
0: Dobrá tedy. Začali jsme 20, jako vždy končíme jedničkou. 3 novinky jsme taky zvládli.
1: Ano, zvládli jsme.
0: A stejně z toho budou smutné dívky.
1: No tak budou z toho smutné dívky, ale je to vlastně aktuální nový single z mistra DJů a producentu Davida Getty.
0: Mimochodem v minulém týdnu to bylo, měl koncert zase po roce na Stade de France. Hmm. Nechutně vyprodáno, nevím, jestli to dokonce bylo dvakrát nebo třikrát. Třikrát. Takže Stade de France, krásný stadion, můžu se pochlubit, že tam loni zvučil Edge. No, a tak jako, jo, no, tak víš co, stačí být nejlepší DJ na světě, alespoň co se týká popularity, a takhle si vyprodáš třikrát, já nevím, 70 tisíc lidí.
1: A nemáš tušení, jestli tam zahrál živě tenhle song společně s BB Rexou?
0: No jasně, měl tam Bebe.
1: Bebe,
0: ne, říkají prý Bebe.
1: No. Bebečko, dobré, protože ráno. Se tady dávají jako ty oplátky, víš, jo. Češi říkají Bebe,
2: to je stejně napsané jak na těch oplátkách.
0: No, tak už tak.

0: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Fresh Radio.
7: Groove, groove. Selekci soulful a deep house music vám živě ze studia mixuje Roman Chmiel, a.k.a. DJ Horse. Groove.

Příjemný a pohodový pondělní večer, posloucháte Fish Radio za mikrofonem, mixážními pulty, gramofony Roman Chmiel, a.k.a. DJ Horse. Máme tady groove číslo 137, vinylový, opět afro music, jazzy, breaks, deep a underground dnes večer. A vše živě z vinylu.

Dnes to máme hudebně zaručeně takové, že tyhle tracky jen tak neuslyšíte a i na vinylech prakticky se nedají sehnat jen tak, skoro nedostupné, aspoň první tři. Nejdříve Maxinal, Reflection na Quest, americký label, aktuální věc, číslo dvě, White Label a Jo Afričan, Regan Ruler, Till Cups Come Knockin z EPčka Limited Cuts, číslo jedna, vyloženě Vinyl Only na Mr. Bear a teď další rarita, africké rytmy, Kenius, Jackin, Klusel, Bola a African Basement, Downward Staircase, schody dolů, African Basement EPčko a na Secret Rhythm, modrý, krásný, americký výrysek. Posloucháš Groove Live.

Posloucháš Groove a právě s mým dnešním hostem, který přišel tak se podívat za mnou do studia, ale ještě Mogrodským si říkáme, jo, to je pohodička, balzám. Trojice z Jihoafrické republiky, Vinny Da Vinci, June Jezin a Senel Fakati. To je nějaká zuluština nebo co. A skladbička Tui Saba na Audio House, Jihoafrická republika, distribuce z Itálie. Robert Tonk Records. Užívejte dobré muziky. Posloucháš Groove Life.

Před chvíličkou jsme slyšeli něco z archivu Eddie Kempna, čili The Doors vydal věci nevydané na vinilu, které byly pouze digitálně kdysi, a teď vydal pár věciček ve sbírce Classics on Vox na Peng Records. A jedna z nich byla právě It's Hot in Africa, Magic Soul Spoken Word Mix. A teď z dvojvinilu promo rok 2023-2024, tak nějak přelom. Raritní věc z New Yorku a spol přesně s tímto názvem. Make my body shake. Make the speaker shake. A příznačný název Shake Banger. Banger Records Group. DJ Punch Zanzibar.

Dohrál Jevan a Latin Deep ze stejného dvojvinylu jako ta předchozí věc Make My Body Shake, Make the Speakers Shake na Bunga Record Group. A teď balzám pro mě určitě genius z Jihoafrické republiky June Jezin a Children Pray, label Are You House. Užívejte, posloucháš Groove živě Fresh Radio.

Švýcar, který se říká Šaka a jeho podíčka Jazzy Housik Sparkling Soul na Collab Grooves Part 2 švýcarský label Vibes and Grooves.

pomaličko končí první hodinka našeho groovu. A za pár desítek sekund začne ta druhá. Opět lahůdka.

Posloucháš Stále Groove a Fresh Radio za mikrofonem, mixážními pulty, gramofony Roman Chměl, a.k.a. DJ Horse. A tu druhou hodinku v repríze první samozřejmě zahájil Vic Lavender a Angelai a song s názvem Curl, instrumentální verzi dlouhé na Future Soul Recordings. Dvojka v pořadí Ital Pou a Urban Serenade bílého Vlade labelu. A teď další tal Rafael Ciavolino, Dizzy Guitar. Je LPčko Come Into The Jazz na Groove Culture. To je Groove, Roman Chměl.

dle mě nejlepší věc na EPčku E-Funk Volume 5. House of Funk, House of E-Funk Records. A můj oblíbenec Kiase. Boogie, boogie.

kajal se Boogie, tak jsme se nějak s Alešem dneska zhodli, že ti producenti moc prostor pro DJs na výchání z vinulu nenechávají teď v těch trecích. Fade out a nazdar. A hned ze startu se něco děje, nějaké melodie, na konci taky. A potom samozřejmě postarej se to nějak smíchat. Další kousek, už trošku dáme to tomu lehké grády. Demir. Label, který vydává pouze na vinylech. Provio Underground Limited. Jsou s názvem Alone in Chicago.

Jedeme dál, non-stop house music. Další na řadě je DJ producent Colter a HK. Přiznám se, že Colter jsem ani neznal, ale co vydal to pecka a okamžitě vyprodaný. A tahle věc taky stojí za to. Stejně jako dívka tvých snů, The Girl of Your Dreams, CBčka, Kinky Taxi, Kotl Records a vylisovaný na recyklovatelné vinylu. Parádní Androš.

Jdeme pomalečku do finále, poslední dva tracky, trochu tech jazz. Producent Thomas Lesnier, čili Pegasus, a Nathan Haynes, Transition, Laroy Tech Jazz Remix na Burning Music Recordings UK. A předtím Nathaniel X Project, nebo X Project, a Skatpack z The Red to Face EPčka na Daybreakers.

To je on, to je on. Nathan Haynes, Sago. Jinak, přátelé, šťastná zpráva pro vás, už jsem avizoval minule. Za 14 dnů 29. nás poctí návštěvou Candy Liny z Přerova. Skvělý DJ a producent. A dá se minimálně hodinku. Možná dvě. Prý podle toho, jak mu to půjde. Takže těšíme se, Candy Liny. Za 2 týdny. Živě. Na Freshi.

No, když jsme u těch zpráv 8. srpna v sobotu bude letní Groovin v areálu sportovního klubu Landek. Vše zvinilo, převážně teda určitě. Parádní zvuk a takový chill. Pohodička. Můžete chillovat, poslouchat a tak dále. Takže 8. srpna si pište Summer Session Groovin Afternoon Party.

18. v pořadí Mint and Strange do Horizons. Turecký label, překvapivě. Snad první label takový, který mám. Rysek Last Year at Marian Bent. Marian Bent. To je jak Mariánské lázně. Poslední rok. Nevím, co tím měli na mysli. Marian Bent. Marian Bent. Každopádně to byl další groove. 137 živě s vinylu. Těším se na vás zase příště za mikrofonem, mixážními pulty a gramofony byl Roman Chmiel, a.k.a. DJ Horse. A trumpetka, jak jinak se mnou. Na závěr.

with Frank Biazzi.

with you, beloved, with you, beloved, with you, beloved, with you.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
3: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.

0: Požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech After Party s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
3: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
5: Řekni, kam můžeme odjít.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Ladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
1: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Letní rande. Stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskidek.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.
1: Od té doby, co jsi pryč, má hlava je pryč, lítá nad kdysi. Mí tělo je to jediný, co jí vrací na zem. Asi budu